0: Radio Blaník.
1: Radio Blaník.
2: Radio Blaník.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen.

0: Čtvrtou srpnovou nocí vás tady na Blaníku provází Mirek Téra a společně si teď připomeneme parťáka kolegy Pepi Černého, kterým byl minulou středu tady ve studiu písničkář, advokát a vypravěč v jedné osobě, tedy pan Ivo Jahelka. Jeho písničky jsou spíš takovými zhudebněnými příběhy a tak Pepu zajímalo, jestli se Ivovi Jahelkovi někdy stalo, že mu vypadl text.
1: Stalo se vám někdy, že vám to opravdu vypadlo a už jste to nedal dohromady naživo?
2: Nestává se mi to často, no. Skoro zatím vůbec, zaklepávám na dřevo, ale stalo se mi to jednou, v okamžiku, na který nikdy nezapomenu. Amfiteátr Lochotín v Plzni, 30 000 diváků na portě v roce 89 a já tedy tam s tou jednou kytarkou vcházím na to obrovské pódium a hraju písničku a v půlce mi vypadl nejenom text, ale i melodie, akordy, všechno. Všechno. No. A každý muzikant ví, že dobře, tak to zkusím znova. Začne znova a v tom samém místě to též zasekne. Já měl teda tu výhodu, že vlastně tu písničku jsem dovyprávěl. Je to příběh, tak jsem, promiňte, a teď to bylo tak a tak a skončilo to tak a tak. A to publikum to samozřejmě teda vzalo, podpořilo mě, ale zážitek to byl hrozný a ještě dnes se z toho v noci opocuji.
0: Pepovým parťákem byl tady minulý týden Ivo Jahelka. Celé jejich povídání si můžete poslechnout ze záznamu na našich internetových stránkách nebo v sociálních sítích Rádia Blaník. A zítra odpoledne si pak v premiéře nalaďte v našem živém vysílání po 16. hodině Pokáče, tedy dalšího Pepova parťáka. A teď si dál budeme hrát hezky česky.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky anebo také bouřky, hlavně v jejich severozápadní polovině. Nejvyšší denní teploty 34 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pili pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
5: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
4: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
5: Tak teď už to zvládnem.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
7: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

Hezkou úterní noc ve společnosti Rádia Blaník vám všem přeje Mirek Téra. Společně vstupujeme do 4. srpnového dne, tedy dne významného třeba pro každého Dominika, protože má svátek. Nositelů tohoto jména, které pochází z latiny, je u nás 30 736. Počet 11 641 nositelek je důkazem, že i dívčí varianta zmíněného jména, tedy Dominika, je v naší zemi poměrně oblíbené. Kalendář nám dál připomíná všech 71 Rainerů a 6x zastoupené jméno Neda. Tak vám všem moc a moc blahopřejeme. Jinak pranostika. Říká, potíli se Dominik, bude Marek ještě v kožiše, ale Marek bude mít svátek až 25. dubna. Dalšími významnými jmény jsou třeba Louis Armstrong. Tento americký jazzový trumpetista a zpěvák se narodil v roce 1901 a to je jméno, které mě prostě v řadě dnešních osobností doslova praštilo do očí, a tak jsem se o to s vámi rád podělil. Přestože vám i v dalších minutách budeme hrát hezky česky, tak ať je vám s Blaníkem dobře.

hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď uší s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu,

se, co chce, stane. Má ve mně bratrada, mám točit se zády k rodině, za co bych

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí.
1: Rádio Blaník.
4: Momentálně máme jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky anebo také bouřky, hlavně v jejich severozápadní polovině. Nejvyšší denní teploty 34 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
6: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
5: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
6: Tak teď už to zvládnem.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Také v této brzké době je vám na blízku noční blaník, během dne vám pak můžeme být ještě o něco blíž, a to třeba i proto, že náš krajánek se opět vydá na cestu. Vlasta Suk nedávno navštívil v těchto parných letních dnech velmi příjemné místo, a to sice unikátní botanickou sladkovodní expozici s názvem Živá voda, která se nachází v obci Modrá ve Zlínském kraji. Co zde její návštěvníci najdou, nám přiblížil správce pán Jiří Kroča.
1: Projdeme si celou expozici i se ponoříme za rybami tváří tvář pod hladinu našeho expozičního jezera. Na závěr můžeme se tady spočinout a zrelaxovat u koupacího biotopu, ale předtím vás ještě vezmu i k praturům, bájným turům z dávné minulosti, kteří tady žili kdysi stejně divoce jako jeleni v naší přírodě.
0: Cesty krajánka Rádia Blaník můžete sledovat i zpětně na blanickém webu a nová inspirující dobrodružství pak už v dnešním živém vysílání. Tak užívejte léto, třeba i ve stopách krajánka Rádia Blaník, a ať vám v naší společnosti i dál hezky přeje Mirek Téra.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je úterý 4. srpna. Dnes má svátek Dominik a Dominika a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Teploty v Česku budou šplhat až k 39 stupňům Celsia, přičemž na jihu Moravy meteorologové předpokládají extrémní zátěž teplem. Vlna vedra má podle jejich předpovědi pokračovat i ve středu. Poté se mírně ochladí a přibude přeháněk i bouřek. Okresní soud na Praze Západ se bude od 9. dopolední znovu zabývat případem požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy, při kterém zemřely dvě ženy. Novocirkusová show Vosa začne ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku v 7 hodin večer. Představí akrobaty létající mezi planetami, obří světelné loutky, tanec s ohněm a unikátní pop-up planetárium v klášterní zahradě. A nakonec zavítáme do Kolína. Tam proběhne otevření nové budovy v areálu oblastní nemocnice. Nový pavilon S je koncipován jako sklad, archiv a IT centrum. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

A pak mi klesla víčka, ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem v tvářích, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Tak ať máte příjemnější den.
1: Vlasta Suk na rádiu Blaník.
0: Ano, já vás všechny zdravím a přeji nádherný poslech českých písniček a za chvíli vás taky pozvu na opravdu krásný výlet, kde se můžete vykoupat v přírodním jezeře a přitom se jít pod hladinu a pozorovat ryby. Malé i ty obří. Tak si počkejte. Pokud se s námi za volantem, tak šťastnou cestu a jestli už v práci, ať to utíká.
2: Hezky česky na Blaníku.

0: Tak tohle byla další hezká česká písnička na Blaníku. Přeju dobré ráno. V rámci blanického krajankovského putování jsem vás taky pozval na místo, které je kouzelné. Ve Zlínském kraji, v obci Modrá, najdete sladkovodní expozici, která vás chytne za srdce. Co všechno tady je, to mi prozradil správce objektu pan Jiří Kroča.
1: Tak já vás vítám tady v naší sladkovodní botanické expozici. Projdeme si celou expozici, jen se ponoříme za rybami tváří tvář pod hladinu našeho expozičního jezera. Na závěr můžeme se tady spočinout a zrelaxovat u koupacího biotopu, ale předtím vás ještě vezmu i k praturům. Bajným turům z dávné minulosti, kteří tady žili kdysi stejně divoce jako jeleni v naší přírodě.
0: A největší ryba?
1: Největší ryba, budete překvapeni, vyza velká 2,60 m, 180 kg. Dětem zřejmě bude připomínat žralka, při troše fantazie.
0: Celou reportáž, fotky a videa najdete na našem webu v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: Kam vyjedu v roli krajánka dnes, prozradím v dobré ránu. Teď posílám další hezké české písničky.
4: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9

0: Krásné ráno. I dnes vám mezi 5. a 6. hrajeme jenom hezky česky. Zdraví vás, Vlasta Suk. Tak si představte, že v našich kempech přibývá krádeží. Za chvíli si řekneme podrobnosti, pokud tedy ještě vyrážíte někam do kempu, určitě poslouchejte. Ještě předtím ale čerstvé zprávy pro vás a pochopitelně vám zase budu hrát hezky česky. Rádio Blaník.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko, hele, podívej, co mám. Na, no, hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
3: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
4: Na co?
3: Na naši fotovoltaiku.
4: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
3: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
4: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
3: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
4: A kdo se o to postará?
3: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
4: Tak to máme jasno.
5: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Radio Blaník, zprávy. Radio
2: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. I dnes nás čeká horký den. Teploty budou šplhat k 39 stupňům. Největší riziko zátěže horkem je stále na jižní Moravě. Na řadě míst také hrozí riziko požárů. Do Česka se dnes vrátí vrtulník pomáhající ve Francii s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Takzvaný modul leteckého hašení tam na pomoc odletěl v předminulém týdnu. Hygienici letos pořadatelům táboru na jihu Čech zatím uložili 6 pokut. Šlo ale jen o drobnější nedostatky. Pokuty přišly na 24 000. Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu výhrou nad Ukrajinkou Olejnikovovou. Nikola Bartuňková při debitu na tomto turnaji kategorie WTA 1000 porazila v prvním kole domácí Kanaďanku Andreskovou. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Čeká nás horko a také pokračující sucho. Bude jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky anebo také bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 30. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník. Vlasta Sokvá od mikrofonu přeje dobré ráno. Pokud ještě vyrážíte na dovolenou, tak spozorněte. V našich českých a moravských kempech přibývá krádeží a opravdu jich je docela dost. Tak například v červenci řešili policisté z Českolipska hned dvě krádeže. Zlodějům výrazně pomohla neopatrnost majitelů. V prvním případě pachatel v noci vlezl do neuzamčené chatky, kde spali dva lidé. Aniž by je probudil, odnesl batoh s doklady, peněženkou, mobilem i dalšími věcmi. A škoda přesáhla 33 000 korun. Jen o pár hodin později zmizelo kolo v hodnotě 100 000 korun. Majitel ho nechal bez zabezpečení opřené o verandu chatky a během pouhých 10 minut bylo pryč. Policie teď varuje všechny rekidanty, aby nepodceňovali zabezpečení svého majetku. Další podrobnosti má pro nás Ladislav Beránek z policejního prezídia.
1: Auto nebo karavan mějte vždy zamčené, i když jste jenom opodál. Na úschovu cenností využijte recepci kempu nebo její bezpečnostní schránky. To platí především u kempování pod stanem. Chatku, stan či karavan vždy při odchodu zabezpečte.
0: A samozřejmě doklady a další cennosti je dobré mít pořád u sebe a nikde nenechávat. Rádio Blaník. Zkrátka opatrně. Já se s vámi pro dnešek loučím, přeji krásné ráno s mými skvělými kolegy. Za chvíli Adéla Zahradníčková a Petr Slíva. A my se uslyšíme ještě dneska večer v 19 hodin. Tak ahoj.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: pěti
1: do šesti.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě na šlehačku daj.
1: Pokud jste ke snídani zvolili jahody se šlehačkou, dobrou chuť, proti gustu žádný dešpotá, tohle byla jahoda od Miraj. A tohle vás na Blaníku čeká v té příští hodině. Bude Janek Ledecký, bude i Lenka Filipová. Bude i Poetika. Bude to prostě hezky česky. Blaník vám celé léto hraje hezky česky. Teď je 5.54, úterý 4. srpna. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Ty nejoblíbenější, které znáte.
4: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
3: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
4: Ráno od 5 do 6.
3: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
4: Hezky česky na Blaníku.

0: počasí.
1: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní obloha bude jasná až polojasná. Odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou lokálně vytvářet přehánky nebo výjimečně také bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů. Tolik o počasí a teď už je tu Monika a s ní zprávy.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Končí jedna z lhůt týkající se podzemních voleb. Nemocnice v Hradci Králové nabídne novou lékárnu. Fotbalová Sparta doma přivítá Lyon.
4: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Už dnes odpoledne končí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany, hnutí, jejich koalice nebo nezávislí kandidáti musí nominaci podat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději ve 4 hodiny odpoledne. Královéhradecká nemocnice rozšiřuje péči o onkologické pacienty. Ode dneška tam začíná fungovat nová lékárna, která nabízí specializované služby. Jaké to už říká mluvčí zařízení Nikola Bánská.
5: Kromě výdeje specifických léků pro onkologické a hematologické pacienty, také odborné poradenství, zdravotnické prostředky, kompenzační pomůcky nebo dermokosmetiku určenou ke zmírnění nežádoucích účinků onkologické léčby.
4: Nová lékárna se nachází v pavilonu profesora Bašteckého. Prodej aut v Evropské unii roste. V červnu stoupl o 13,6% navíc než 1 100 000 vozidel. Podle Evropského sdružení výrobců automobilů ale dál posílili čínští výrobci. Zatímco prodej aut výhradně se spalovacím motorem se v červnu snížil, prodej elektromobilů stoupl o víc než 60%. Vyšší prodej zaznamenaly také hybridní vozy. Fotbalisté pražské Sparty zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. Dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají vás na svém stadionu od 8 večer Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezony francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz. Český reprezentant ale do duelu na Letné nezasáhne kvůli zranění kolena. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slívou.
6: No dobré ráno, druhé v tomto týdnu, čtvrté v tomto měsíci, je tady úterý s datem 4. srpna, Dominikové a Dominiky mají dneska svátek. A co všechno se ještě bude dít? No k tomu se určitě během toho dnešního rána taky dostaneme. Za 2,5 minuty bude 6, teď už Lenka Filipová, za všechno může čas, slyšíte?

0: Janek Ledecký a budu všechno, co si budeš přát v tom dnešním dobrém ránu na Blaníku. Janek bude určitě vším, co si budete přát, ale hlavně vám zase udělá s kapelou takovou show, že na to budete dlouho vzpomínat.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A jak ho znám, dojde i na Beatles. Uvidíte, nebo uslyšíte v Chomutově. Já jsem zase sledoval jeho videa z Řecka, kam se v létě vždycky Janek stěhuje s celou rodinou, včetně Ester a syna Jonáše, a vždycky si musím připomenout, kolik Jankovi je, protože je důkazem toho, že věk je jenom číslo, když ho vidím na surfu nebo v jiných adrenalinových činnostech. Nejenom jeho vypracované tělo budete moci zhodnotit už tento pátek v Chomutově na dalším z našich letních koncertů. Ale kromě Janka a kapely vám přivezeme i Terku Maškovou, Jakuba Smolíka, naši blanickou kapelu. Přivezu i sebe teda. Bude náš blanický stánek, stánky s občerstvením, prostě si to užijeme. Chomutováci a okolní, začínáme v pátek na náměstí 1. máje, 5 minut před 4:30 odpoledne. Důležitá informace, vstupné se neplatí, je to fakt zadara. A letos pro vás navíc máme ještě speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Blaníku a Centropolu, která vám brzy možná přinese spoustu peněz, jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku. Tak se pro ně taky v pátek do Chomutova stavte.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Takže ještě dnešek, středa, čtvrtek a v pátek 5 minut před 4:30 v Chomutově na náměstí 1. máje. To vypukne. Teď už vypukne Kerry a Europe. A za chvíli počasí. A vy jste s Blaníkem. 7 minut po 6. Dobré ráno.

0: Juro Bakery na Blaníku. Máme za sebou přesně ten druh noci, kdy máte pocit, že se nehne ani větvička, že v noci prostě nevyvětráte, protože i v noci bylo nad 20 stupňů a bez větří. A co dál?
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Blaník. Hezké úterní ráno a jak moc letní to úterý bude, tak o tom si popovídáme s Šimonem Kolářem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Jasné ráno, aktuálně máme jasno nebo skoro jasno. Teploty se pohybují velmi vysoko, nejčastěji 23 až 18 stupňů Celsia, jen v údolích je chladněji kolem 16 stupňů Celsia.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: Zbytek dne přinese jasnou až polojasnou oblohu. Jen v Čechách odpoledne se ojedině vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty zamíří velmi vysoko, až na 34 až 39 stupňů Celsia, a přičemž předpokládáme velmi silnou až extrémní zátěž teplem.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli. Extrémní zátěž. Dávejte na sebe pozor. Politika a blízko. Teď 2 minuty před 6:45. Dobré ráno.

0: Ano, Jamaika, Gumbay Dance Band na Blaníku v dobrém ránu. Dneska nás čeká skoro 40. A přitom, pozor, existuje místo v Česku, kde budete rádi za mikinu. A fakt, a nemusíte ani pod zem, nebo nemusíte se zavírat do lednice. Jak jsem říkal, meteorologové dneska odpoledne očekávají teploty až kolem 40. Jestli přemýšlíte, kam utéct před vedrem, nemusíte jezdit k moři ani do hor, stačí vyrazit do soutěsky Sibiř v Teplických skalách na Náchodsku. Zatímco venku bude asfalt skoro měknout, tak mezi skalami bývá i uprostřed léta jenom kolem 10 stupňů. A opravdu to funguje, i když je venku ta 40. Rozdíl klidně 15 až 20 stupňů oproti normální teplotě. Takže Teplické skály, Sibiř, tam se asi dneska sejdeme úplně všichni. Krátké zprávy už za chvíli na Blaníku a teď je 6 hodin na 19 minut. Rádio Blaník.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Atención, señoras y señores!
9: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
8: Yeso!
9: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
8: La Tropical!
10: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonkinky.
11: Výhry, slevy, zábava.
10: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
10: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
10: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
13: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
14: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
15: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
14: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
16: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
17: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
16: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
18: Letní outlet nových aut v Direct Autu Strahov. Zastav se pro slevu až 360 tisíc na skladové vozy Dacia, Volkswagen, Renault a Škoda. Stav se osobně do Direct Auto Chorecká 2 Strahov. Ale pozor, jen do 15.8. Desítky aut až o 360 tisíc korun levněji. Jen v Direct Auto Strahov.
19: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Vláda chce zpřesnit paragraf o neoprávněné činnosti pro cizí moc, a to namísto jeho zrušení. Neoprávněná činnost pro cizí moc tak nakonec zůstane v tuzemsku trestným činem. Soud v Praze začne projednávat případ muže viněného z pokusu o upálení přítelkyně, týrání lidí i zvířat. Hrozí mu 15 až 20 let vězení. Muzeum Vysočiny Pelhřimov může do svých sbírek získat historické auto Praga Grand. Nákup vozu z roku 1929 podpořila krajská rada. Doporučila zastupitelům schválit mimořádnou akvizici za 8,5 milionu korun. Izrael se začne stahovat z pásma Gazy až po úplném ozbrojení palestinského hnutí Hamás. Večer to uvedla Rada míru, která má dohlížet na plnění loňského mírového plánu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
20: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Dobré ráno ode mě i od Adélky, úterý 4. srpna a slunce dál svítí. To není jenom předpověď počasí, to je i název písničky, která vám může vydělat docela pěkné peníze. Na ulici je nenajdete, tak o tom bude řeč už za malou chvíli. Za 5 minut bude 6:30.

v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zase

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: Dobrém ránu na Blaníku, Tomáš Klus a Nina. A když pořádně napnete uši, tak ho tam taky uslyšíte. V naší hymně Slunce dál svítí. I tam si totiž část zaspíval Tomáš Klus. Poslouchejte.
1: Znám místo, kde úsměvem se nešetří.
0: To je on, hned na začátku tam je.
2: Slunce dál svítí.
3: Na rádiu Blaník.
0: No a je dobré tu část znát a taky znát i ostatní hlasy. Tereza Mašková, Jindra Polák, Kateřina Marie Tichá, Xindl X tam je, Petr Kolář a tak dále. Proč? Protože vám to může vynést peníze. Kolik?
4: Konkrétně 5 000, ale záleží, jestli někdo před vámi ten den před vámi vyhrál nebo nevyhrál, protože pokud nevyhrál, pak se jeho výhra přelévá do toho dalšího dne.
0: A jaká jsou pravidla?
4: Tak ty pravidla jsou velice jednoduchá. Právě když uslyšíte naší hymnu Slunce dál svítí od začátku do konce zahrát ve všední den od pondělí do pátku v éteru Rádia Blaník, tak volejte. A pokud se dovoláte jako první, tak jste ve hře. My vám pustíme ukázku z té naší písničky, kde bude zpívat jenom jeden z těch interpretů. A pokud se vám podaří uhádnout, o koho konkrétně se jedná, peníze jsou vaše.
0: No, takhle probíhalo včerejší kolo.
5: Budu potřebovat vědět, kdo to zpívá, jo? Tak jdeme na to?
6: Ano.
5: Pouštím.
7: Jak zpívá a rozjasňuje den od rána až dokud neusnem.
5: Tak, kdo pak to byl?
6: Jelen.
5: Jste si naprosto jistý?
6: Jsem si jistý.
5: Béďo, opravdu?
6: Opravdu.
5: Není to on.
6: Není jo.
5: Není.
0: Nebyl, z čehož vyplývá, že dneska hrajeme
4: o 10 000.
2: Slunce dál svítí.
3: Sluníčkové léto na Blaníku.

0: Tak to byly Činasky a Tabáček na Blaníku. Proti gustu žádný dešputát takhle po ránu, ale s tím ohněm opatrně.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Jestli vám dnes bude připadat počasí venku jako v troubě, tak nejste daleko od pravdy. Rekordy možná znovu padnou. Včera se opět přepisovala historie. Teplotní rekord pro 3. srpen padl na třetině dlouhodobě měřících stanic a ve Strážnici naměřili 39,9 stupně Celsia. To je zatím vůbec nejvyšší teplota, jaká byla na Moravě kdy zaznamenána. A dneska možná budou padat další rekordy.
2: Je to tak, ty teploty se i dnes přiblíží k té 40 na naprosté většině území. Dokonce ani na horách tady se teploty nedostanou pod tu tropickou 30 v maximech. Jinak dnes nepomůže ani to, že bude po celý den slunečno. Bude jasno až jasno. V Čechách se odpoledne a k večeru může při přechodně zvětšené oblačnosti sem tam objevit nějaká ta přehánka, ale opravdu jen ojediněle. Foukat bude slabý vítr.
0: No až extrémní zátěž čeká opět hlavně jižní Moravu, kde by ta 40 dneska opravdu mohla padnout. Tak hlavně klid a nohy v lavoru se studenou vodou. Kim Wilde na Blaníku za chvíli a teď je 9 minut po půl sedmé.
3: Příběhy s dobrým koncem. Přesně takové máme nejraději. A nyní vám mohou přinést i něco navíc. Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole? Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Už v pondělí 10. srpna se dozvíte víc u nás na Blaníku.
1: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
6: Baru, ty jsi hlavička.
5: Zastavte se z Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Tak to kecáš.
9: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
8: A co na to jeho holka?
9: Našla si jinýho. Ten má malej.
8: No jo, zlatej malej.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: You Came, to byla Kim Wilde na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Úterý 4. srpna a 4. srpen, to je taky den, kdy se před 125... You Came, to byla Kim Wilde na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Úterý 4. srpna a 4. srpen, to je taky den, kdy se před 125 lety narodila legenda. Jazzová legenda.

Hello Dolly, tehdy zpívala celá pražská Lucerna. Pamatujte si to, ono se to může hodit, až budeme jednou hledat právě tajemný rok 65. Jinak dneska narozeniny slaví také Vlastimil Zavřel, český herec, je mu 72, taky daber, hlas Homera Simpsona, 65 je Baracku Obamovi, bývalému prezidentovi Spojených států. Před 96 lety byl v New Yorku otevřen údajně první supermarket na světě. Před 60 lety spousta rozhlasových stanic přestala hrát Beatles. Bylo to na protest proti troufalému prohlášení Johna Lennona, že Beatles jsou známější než Ježíš. A před 39 lety vyšla hudba k filmu Hříšný tanec. A ještě jedno datum tady mám. Před 29 lety se atletka Šárka Kašpárková stala mistryní světa v trojskoku. A potom tady mám ještě jednu gratulaci, a to všem Dominikům. Máte dneska svátek, tak si to užijte. Tahle písnička je pro vás. Všechno nejlepší.

0: unavený z toho věčného omlouvání se, tired of being sorry, a Enrique Iglesias teď na Blaníku chvilku před 7 hodinou v 6.53 a v příští hodině Olympic.
1: Skončili jsme, jasná zpráva.
0: Taky Voxel.
2: On se zbláznil docela, lá, lá, ten kluk mi
0: a nebo Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald.
3: Těžké vrátit si tak, jaké jsou, jenom že jinak to nejde.
0: Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 7. teď je 6.53.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@Štěpánek.cz.
5: Rádio Blaník, počasí.
10: Rádio Blaník. Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní obloha bude velmi slunečná, čekáme jasno až polojasno. Odpoledne a k večeru se výjimečně mohou vytvářet přehánky, ojedinělé také bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na informace ze silnic.
5: Jak bude?
11: A co si vzít na sebe?
5: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
10: Komplikace vás potkají na dálnici D1 na 22. kilometru směrem od Prahy na Brno. Tady blokuje pravý jízdní pruh dopravní nehoda. Na místě se vytvořila zhruba kilometrová kolona. A s kolonou počítejte na dálnici D7 od Slaného ve směru na letiště. Tady budete popojíždět mezi 4. a 2. kilometrem okolo 15 minut. Tolik dopravní servis. Teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Monika Holubová.
12: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
5: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Teplota dnes bude místy atakovat 40. Sezemice na Pardubecku se dočkají části obchvatu. Táborská zóna nabídne speciální podívanou.
15: Blaník.
14: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Morava se musí připravit na extrémní vedro. Podle meteorologů dnes bude zřejmě s velkou pravděpodobností zaznamenána poprvé v historii měření v této oblasti teplota přesahující 40 stupňů Celsia. Hlavně na jižní Moravě platí varování před extrémní zátěží z horka a v platnosti je prakticky pro celou zemi výstraha před rizikem požárů. První část obchvatu Sezemic na Pardubicku otevřou 1. září. Silničáři do provozu uvedou úsek mezi okružní křižovatkou u odbočky do Spojila a Černou za Bory. Po dokončení obchvatu se na podzim tranzitní doprava přesune mimo centrum Sezemic, Počapel a Časů. Bratrské pouto je silné i ve zvířecí říši, proto se táborská zoologická zahrada rozhodla v sobotu návštěvníkům blíže ukázat medvědí bratry Joeyho a Chandlera. O jaký druh zvířete se konkrétně jedná, říká ředitel zoo Evžen Korec.
16: Medvěd Baribal je v
15: Evropě docela vzácným druhem v zoologických zahradách, protože se vyskytuje neběžně. Medvěd Baribal je domovem ze Severní Ameriky. Těch zoologických zahrad, která chová medvědy Baribaly, v Evropě není mnoho. Ještě méně jich je v České republice.
14: Součástí sobotního dne bude v jednu komentované krmení, které bude rozšířené o mnou zajímavých zoologických informací. Rozhovory s Íránem probíhají a velmi brzy budou pokračovat. A to i přesto, že Teherán tvrdí opak, jak včera uvedl americký prezident Donald Trump. Spojené státy nezruší blokádu Íránu, dokud nebude uzavřena dohoda anebo Írán nekapituluje. Zároveň Trump kritizoval ropné společnosti, že podle něho profitují z příliš velkých zisků v době drahých paliv. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Petr Slíva.
16: Dobré ráno, Rádia Blaník.
17: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, tak zajďte se podívat do táborské zoo na medvědy Baribaly nebo do vůbec jakékoliv jiné zoo, protože mám zkušenost, že v těchto těch letních vedrech je zoologická zahrada právě to místo, kde se to dá přežít, protože obvykle je tam hodně stromů. No a jinak si zkuste najít to své místečko, kde vám bude dobře. A mimochodem, máte nějaké večerní rituály, abyste se ráno cítili dobře? Moni, když se tak na tebe dívám, máš večerní rituály, aby se z ráno cítila dobře, aby si vstala tou pravou nohou?
14: Já myslím, že žádný rituál nepotřebuju, takže nemám.
0: Nemáš? Jaké rituály byste si mohli udělat a měli udělat, tak o tom bude řeč už za malou chvíli. Teď Jasná zpráva a Olympik a za minutu bude 7. Dobré ráno.

0: konec světa, tak se jmenuje ta písnička. To nebyla předpověď. Miley Cyrus na Blaníku. Dobré ráno, Radio Blaník. Ale jako konec světa to může často vypadat po ránu, když zazvoní budík. Většina z nás řeší, jak se ráno rychle probrat. Káva, studená sprcha, já nevím, pětkrát odložený budík a tak dále. Ale odborníci připomínají to, že vlastně to ranní vstávání začíná už večer. Adele, máš nějaké ranní rituály?
1: Ranní rituály. No já mám ráno poměrně rychlá, tím, že se snažím
0: zejména dneska,
1: vyspat. Zejména dneska. Já jsem dneska totiž trošku vstávala později, než bych normálně vstávala, protože se mi zdálo o tom, že si balím na svatbu věci a nemohla jsem dobalit nějak.
0: Nepovedlo se.
1: Těch věcí bylo hodně v tom snu. No, takže těch ranních rituálů moc nemám. Určitě potřebuju kávu a takové ty asi klasické věci. Já se potom líčím v autě, tak tam už se potom jako proberu úplně jako na to.
0: Já se nelíčím v autě.
1: Ty řídíš, takže.
0: Ano, já řídím, proto se nelíčím v autě. Takže to jsou tvoje rituály.
1: Ano, to jsou moje rituály.
0: Moje večerní rituály jsou, no co já dělám, já si lehnu, obvykle si vezmu do ruky knížku, do 2 minut mi spadne na nos, což mě probere, vezmu si znovu do ruky knížku, dočtu řádek, znovu mi spadne na nos a v tu chvíli to vzdávám. Mm-hmm. Tak to je takový můj večerní rituál. Nechtěný. Ne, že by mi to nějak pomohlo s ránem. No nicméně, co má člověk dělat večer, aby se ráno probudil svěží?
1: Tak to jsou takové ty klasické věci, jako je třeba procházka, anebo horká sprcha či vana. Ale já jsem tady našla i další zajímavý tip. Proveďte sken těla, což zní, jako že byste měli jít k doktorovi, ale není to tak. Ale máte zaměřit svou pozornost na jednotlivé části těla, začít tedy u hlavy a pomalu se dostat až k prstům u nohou a všímat si těch pocitů, vjemů, které zaznamenáváte a měli byste do toho dávat pocit vřelosti a bez hodnotícího posuzování.
0: Teda nevím, kdo tohle to vymyslel, ale ve chvíli, kdy já začnu u hlavy, tak než dojdu k palci na levé noze, tak spím v tu chvíli.
1: A tak vidíš, tak to jako počítání oveček. Může být i funkční večerní rituál. A obecně byste měli ten den zakončit na takové pozitivní notě. Takže se zamyslet nad tím uplynulým dnem, co se vám povedlo a říct si 3 až 5 věcí, za které jste vděční.
0: No prostě, když se naučíte dělat večerní rituály, tak budete spát, jako by vás do vody hodili.
2: Fanouši, my jsme asi zaspali.
3: Asi? Nebo opravdu?
2: No, asi opravdu.
0: Ale teď už vstávat a cvičit.
4: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.
0: Ano, a to má datum 4. srpna, dneska je úterý 9 minut po 7 a tohle je Mekyš Birka na Blaníku.

0: taky Žbírka na Blaníku, ale s ňou, anebo s ním, anebo s kýmkoliv, s kým je vám dobře, to se potom i ten perný, horký letní den dá přežít líp.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Tak. Povídej.
2: Tak přemýšlela jsem, jak teď začítám. Dnes nás čeká den, který bude opravdu letní. Teploty budou atakovat 40 stupňů Celsia na většině území. Hlavně na té jižní Moravě může být ta zátěž těmi teplotami ještě větší než na zbytku území. Jinak dnes bude jasno až polojasno a v Čechách očekávajte odpoledne nebo k večeru převážně zataženou oblohu a můžou se objevit i přehánky, ale ty se objeví jen ojediněle. Jinak po celý den ani té teplotě nebude pomáhat, že bude foukat slabý vítr.
0: Moraváci, držte se, pozor na oheň, dneska asi není úplně ideální počasí na grilování a tohle už je Voxel a v naší ulici za 2 minuty bude 7:15.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: It's a hard take a Bonnie Tyler. Na blaníku, pozor na těžkou nohu. Je doba dovolených a často vyrážíme za hranice svých snů i za opravdové hranice a často ta cesta vede přes Německo a německé dálnice svádějí k rychlé jízdě. Jenomže už dávno neplatí, že rychlost na německých dálnicích neomezená. Na většině míst už ji značky podstatně snižují. A kdo vyráží autem do Německa, ten by měl tento týden opravdu sundat nohu z plynu, nejenom kvůli těm značkám. Německá policie totiž včera spustila takzvaný Blitzermarathon. Týden zesílených kontrol rychlosti a nejde jenom o Německo, do celoevropské akce se zapojují i další státy. Policisté budou mnohem častěji měřit hlavně na nebezpečných úsecích. Tak pozor, ať se vám dovolená neprodraží. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 7:20. Radio Blaník.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
7: Za volantem.
8: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Komplikace nám řekne z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
9: Kolona vozidel vás zdrží okolo 10 minut v omezení na pražském okruhu od dálnice D1 ve směru na letiště. Popojíždět budete mezi 15. a 18. kilometrem. A dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 u zúžení u mostu Šmejkalka na 22. kilometru z Prahy na Brno. V místě nehody je neprůjezdný pravý pruh a zdržení je okolo 15 minut. A s kolonou počítejte také na dálnici D7 od Slaného na letiště. Popojíždět budete mezi 4. a 2. kilometrem okolo 10 minut.
8: Tolik dopravní servis, teď už jsou tu zprávy a Monika.
10: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude v úterý na Moravě s velkou pravděpodobností zaznamenána poprvé v historii měření v této oblasti teplota přesahující 40 stupňů Celsia. Pozor si musí dávat nemocní, děti a také staří lidé. Hrádek nad Nisou na Liberecku má odcep na vlastní technické služby. Radnice už vybrala jednatele firmy, kterým je Robert Solnař. Městská společnost zahájí činnost ještě letos. Poděbrady si v polovině srpna připomenou 130. výročí odhalení jezdeckého pomníku krále Jiřího z Poděbrad. Památka bude také po dvě noci slavnostně nasvícená. Ministři vnitra Evropské unie dnes budou jednat o situaci ve španělském městě Ceuta. Tam v minulém týdnu nelegálně dorazily desítky tisíc lidí z Maroka. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: Dobré ráno ode mě i od Adélky v úterý 4. srpna. Nezávisle na hodnotě na teploměru, krajánek Rádia Blaník nezná výkyvy počasí a i dneska vyráží za vámi objevovat místa, která stojí za návštěvu. A více o tom už za malou chvíli řekne nám to on sám. Teď jsou 3 minuty před 7:30.

0: Hanka Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald a Jinak to nejde na Blaníku, no Jinak to nejde.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Než zase vypustit Krajánka Rádia Blaník, Krajánek Rádia Blaník, ten prošel speciálním výcvikovým táborem, nezná zimu ani horko, je to muž z oceli a ani 40 na teploměru jej nezastaví, aby vyrazil na další zajímavé místo. A na ta vyráží vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. A dneska je tím krajánkem zase Vlastík Suk. Vlastíku, ahoj, dobré ráno, tak kam to dneska bude?
3: Dobré ráno, tak už tento pátek se uskuteční další z letních koncertů Rádia Blaník, tentokrát v Chomutově, a já tam zajedu. Okouknu to místo, kde si to s námi můžete přijet užít, přihlásím se do odpoledního vysílání a kromě toho, že vám prozradím, kdo tam bude zpívat, vypátrám i další zajímavosti z Chomutova. Co tady mají, jaké akce pořádají, vše se dozvíte krátce po 14. a po 17. hodině. Tak se mějte hezky. Ahoj.
0: Ty taky, šťastnou cestu ti přejeme, už se těšíme. Očíhni to tam a já potom v pátek vyjedu do Chomutova nabrýfovaný. Teď už Queen, The Show Must Go On na Blaníku, 2 minuty po půl osmé. Dobré úterní ráno.

0: Vrabci v pasce a Marika Gombitová na Blaníku. Jestli si tady stěžujeme na 40 na teploměru, tak v americkém Death Valley, údolí smrti, naměřili v neděli 128 stupňů Fahrenheita, což zní děsivě, ale ono to zní děsivě i v celziových stupních, 53,3 stupně Celzia. Údolí smrti to je speciální místo, kde teploty přes 50 stupňů Celzia šplhají často, dokonce se tam koná i běžecký závod, jmenuje se Badwater Ultramarathon. Je dlouhý 217 kilometrů a četl jsem knížku českého ultramaratonce Daniela Orálka, který jej běžel a trénoval v sauně. Tak já do sauny chodím rád, ale tam jsem rád, že sedím. Dokážeš si to představit? 53,3 stupně Celzia a ty běžíš 217 kilometrů.
1: To je strašný.
0: Je to strašný.
1: Kdyby to někdo dělal.
0: I ten trénink v sauně je strašný.
1: No.
0: A to běhám rád.
1: Já jsem si představila jenom, že se v sauně postavím a zamotá se mi hlava.
0: Tak dneska asi není ten ideální den na saunu. Jak bude?
1: No je ideální den ale pro trénování na podobný maraton, protože teploty budou extrémní na naše podmínky, budou se blížit k 40 stupňům Celzia na naprosté většině území a ani na horách se neochladíte. Tady bude okolo 30, jinak dnes bude svítit po celý den sluníčko, foukat bude slabý vítr. Změna může přijít v Čechách odpoledne a k večeru, tady se při přechodně zvětšené oblačnosti může objevit nějaký ten déšť.
0: Tak, studený kapesník na hlavu a možná houby magický, o nich bude zpívat Kabádu za chvíli. Teď je 7:41.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
10: Jaso!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Kámo, já už to nevydržím.
13: Kámo, ten je velký.
12: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
13: Dík, fakt, kámoš.
14: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: Houby magický na Blaníku. No na houby to teď kvůli vedru moc není. Ale co víno?
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Léto, sklenička vína, západ slunce a k tomu koncert vaší oblíbené kapely. No zní to jako dovolená, i když vlastně nikam daleko neodjedete. Přesně na tom je postavený projekt Hudba na vinicích, který i letos láká tisíce lidí do vinařství po celé republice. Ty koncerty se konají přímo mezi vinohrady, třeba na Sonberku, v Lahoferu u Znojma, ve Valticích, v Kutné hoře, nově taky na Mělníku, v Lednici. A letos nabízejí rekordních 69 koncertů. Na pódiích se střídají hvězdy jako třeba Čechomor tento čtvrtek v Kutné hoře. Monkey Business o den později ve vinařství Sonberg v Popicích, v sobotu MIG 21 v Lednici. A nebo za všechny David Koller 14. srpna ve vinařství Lahofer ve Znojmě. A na Vinici můžete vidět i slyšet i Marii Rotrovou a Trost diskotéko za 4 tenory. Více na hudbanavinicích.cz a nejde jenom o hudbu. Lidé si užívají atmosféru letního večera, dobré víno, západ slunce mezi řádky Vinic. Prostě koncert, na který se nespěchá. Gypsy Kings a Bamboleo teď na Blaníku. 4 minuty po 3:15.

0: Zamboleo a Gypsy Kings na Blaníku chvilku před 8 hodinou už pro vás plánujeme další 60 minutovku a i v ní se bude hrát. A budeme vám hrát hezky česky, třeba Helenu Vondráčkovou. Bude i Vašek Neckář. A pokud máte rádi skupinu Divoký byl, taky se dočkáte. A rovnou si u toho můžete i zaskákat, jako na koncertě. Hezky česky na Blaníku i po 8, teď je 7.52.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
5: Blaník. Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní obloha bude jasná až polojasná, odpoledne a k večeru se výjimečně mohou vytvářet také přehánky, ojediněle čekáme bouřky. Teploměry vyšplhají na 38 stupňů, v Polabí bude ojediněle až 39. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
6: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
5: Pozor si dejte na nájezdu na dálnici D3 na exitu 107 ve směru na Tábor. Tady stojí porouchané auto. Se zdržením okolo 20 minut počítejte na D1 na trase z Prahy do Brna. Na 22. kilometru blokuje pravý jízdní pruh před dopravním omezením dopravní nehoda. Kolona vozidel se tvoří mezi 20. až 24. kilometrem. A na dálnici D11 na 8. kilometru ve směru na Jaroměř došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Tady počítejte s omezením. Tolik dopravní se Vy jste už zprávy a Monika.
1: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost. Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Farmáři ve velkém schánějí seno pro zvířata. Vosám se letos v horkém počasí daří. Hokejová osmnáctka má za sebou utkání s Amerikou. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Sucho a chybějící srážky dělají vrásky zemědělcům. Farmáři mají problémy s nedostatkem sena na krmení a řeší, co s hospodářskými zvířaty. Protože jsou pastviny vyschlé a seno z jara není, musí ho kupovat třeba v Polsku, ale za trojnásobek běžné ceny, víc říká Radek Sochor z rodinného statku u Nových Mitrovic na Plzeňsku.
8: Teď je tady opravdu trend, poslední se řeknu 15 let, teda skutečně sucho je větší a větší. A teď je teda extrém, protože bylo velmi suchý jaro, takže pro veškerý zemědělský podíl špatně a já tady nakupuju třeba, abych zachránil šlechtitelský chov, protože jsme hodně investovali do genetického materiálu, tak aby se nemuseli dávat nedejbu březí, krávy, najacky. Kupuju seno z Polska.
7: Někteří farmáři ale připravují zmenšení stád krav, protože se kromě nedostatku krmení zároveň výrazně snížila výkupní cena mléka a v posledních dnech taky hovězího masa. Horké a suché počasí přeje letos vosám a díky teplým nocím rychle narůstají i jejich hnízda, která můžou mít úctyhodné rozměry. Nadprůměrné množství vos ale zvyšuje počty výjezdů nejen hasičů, ale taky záchranářů, včetně těch leteckých. Největší riziko představují vosí bodnutí pro alergiky. Satelitní data ukazují evropské Dunajské řeky trpící suchem. Nízký stav vody v Dunaji už vedl k zastavení provozu většiny reaktorů v maďarské jaderné elektrárně Pax. Podobné problémy měla taky zařízení ve Francii. Na Rýně v Německu zase sucho omezuje provoz lodí, které převážejí klíčové suroviny pro tamní průmysl. Hokejová osmnáctka zahájila Hlinka Grecky Cup prohrou s Američany. Nestačila na ně 4-6. Druhý zápas čeká výběr Jaroslava Nedvěda už dnes, kdy se od 9 večer střetnou s Německem. Zítra je pak čeká ještě Finsko. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
9: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Svívou.
0: Mohli jste si dovolit trošku si přispat, tak v tuto chvíli, pokud jste se probudili, tak jsou 2 minuty před 8 hodinou a my kráčíme vstříc další ranní 60-minutovce tady u nás na Blaníku. No a v ní, protože je úterý, se ohledneme taky za jedním z předprázdninových ranních hostů. Dobré ráno.

0: Fade of Ophelia a Taylor Swift na Blaníku. A teď už k tomu předprázdninovému rannímu hostovi. Jedním z nich byl taky fighter nebo bojovník MMA Jiří Procházka. Takhle jsem si s ním na jaře popovídal. Ranní host
1: Radia Blaník. 13. srpna bude mít v kinech premiéru film s názvem Bojovník, film, který se odehrává v prostředí MMA, a jednoho bojovníka mám teď po ránu na lince. Jiří Procházka, první a jediný držitel, český držitel prestižního titulu z UFC a ikona světového MMA. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: O vás už film vzniknul, to byla ta cesta bojovníka z roku 2022. Jaké to je ve filmu teď hrát pro změnu?
2: Tam jsme si chviličku s tím vlastně, teď nevím přesně, vypadlo jméno, s tím hlavním hrdinou, vlastně jsme tam střihli pár scén a přijeli. Samozřejmě klasika, zase to bylo v přípravě na zápas, takže jsme to museli trošku osekat všechno, ale já myslím, že celkem pěkné scény jsme tam jako vystřihli.
1: A jste tam pod svým jménem, anebo jste tam dostal nějaké jméno své role?
2: Ano, dostal jsem tam jméno, nevím, jestli to není tajemství, to vyzrazilo, já teď se nejsem jistý, ale jmenuju se jako ten, jako z vesničkou má středisko a ten jeden s těma chráničema na uších.
1: Otík!
2: No jasně, že jo, no. Nechtěl jsem to říkat to jméno, ale jako tady tenhle ten chlapík se jmenuje. No.
1: Já si myslím, že to tajné rozhodně nebude, když nám svolili k tomuto rozhovoru. Jak nakonec byli režiséři Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška na spokojení?
2: Spokojenost, tak to jsem se jich ani úplně neptal, ale netočili jsme to nějak extra dlouho, takže předpokládám, že všechno bylo v pořádku.
1: A už jste ten film viděl? Už je dostříhaný nebo ne?
2: A ještě jsem ho neviděl. Věřím, že za chvilku, když půjde do kin, takže asi už bude dostříhaný, ale těším se na něj zatím. Já jsem teď v plné přípravě na zápas 11.4., takže všechny tyhle ty srandy a věci prostě jdou teďka mimo mě.
1: Chápu. Když už vás mám takhle po ránu na lince a vy jste v přípravě, jak vypadají vaše rána? V kolik tak vstává takový šampion jako vy?
2: Snažím se chodit spát brzy, kolem 8.09, takže většinou budíček kolem 5.06. A podle toho, jak moc je potřeba regenerovat, a tohle to je moje ráno. V 5.06 a potom se zahajují veškeré další věci.
1: A kdybych vás chtěl pozvat někam na snídani, tak co bych vám musel naservírovat?
2: Tak přijde na to, jaký trénink mě zrovna čeká.
1: Takže buď to hodně proteinu, anebo hodně sacharidů.
2: No, přesně tak, no. Buď nějaká kašovitá snídaně, anebo nějaký pořádný vajíčka, jo. Pořádně to
1: napálit.
2: Napálit, no.
1: Pane Procházko, moc vám děkuju, držím vám palce, ať už teda ve sportovních úspěších, tak i v tom filmu. A moc děkuju, že jste mi to po ránu vzal, mějte se krásně. Naschledanou.
2: Taky děkuju, ať se daří, hezký den. Ranní host
0: Rádia Blaník. No a ten film, o kterém jsem si s Jirkou Procházkou na jaře povídal, má vlastně už příští týden premiéru. Teď už, Vašek Neckář, tu kytaru jsem koupil kvůli tobě na Blaníku. Jako

0: Vašek Neckář na Blaníku.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Úterý 4. srpna svátek mají Dominikové a říká se, že parnoda Dominika zvěstuje tuhou zimu, případně potíli se Dominik, bude ještě Marek v kožichu. Marek asi bude v kožichu.
2: Ta tuhá zima opravdu bude, protože ty teploty dnes vystoupají k neuvěřitelným 40 stupňům Celsia na většině území. Nejhůř na tom bude jižní Morava, tady ta zátěž těmi vysokými teplotami bude opravdu extrémní. Na horách bude okolo 30 stupňů a po celý den bude svítit sluníčko, foukat bude jen mírný vítr, no a ty teploty se zítra příliš nepohnou, stále budou velmi vysoko, nicméně se už přidá déšť nebo přehánky a potom od čtvrtka se ty teploty budou postupně umírňovat.
0: Cítíš to? Cítíš to?
2: Cítím.
0: Pustili klimatizaci.
2: Je to tak.
0: Divokej byla, plakala teď na Blaníku. Za 2 minuty bude 8:45.

0: Orosený půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto s Blaníkem.

0: Pane Davida, Waltz na Blaníku, máte doma český pas? Tak to vlastníte jeden z nejcennějších cestovních dokladů na světě. Podle nejnovějšího žebříčku je totiž český pas na děleném 7. místě. Bez předem vyřízeného víza se s ním dostanete do 183 destinací po celém světě. Na první příčce zůstává Singapur se vstupem do 192 zemí bez víz. Češi se dělí o to 7. místo třeba s Australany, Kanaďany, Slováky anebo Slovinci. Ten žebříček nesleduje kvalitu pasu jako takového, ale to, do kolika zemí můžete cestovat právě bez víza nebo si vízum vyřídit až po příletu. Takže pokud teď někam vyrážíte na dovolenou do zahraničí, tak ještě na poslední chvíli se podívejte rychle do svých zavazadel, jestli tam ten pas skutečně máte, ať to nezjistíte třeba až na letišti. Většinou je z toho strašný průšvih. Za chvíli už krátké zprávy a teď je 8 hodin a 19 minut. Rádio Blaník.
1: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme pobyt v hotelu Kocourkov a vstupenky do pekla Čertovina.
2: A to v plné parádě, včetně wellness procedur a hromady dárků.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina CZ.
4: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
4: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
4: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
8: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
9: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
10: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
11: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
12: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
11: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
12: Tak teď už to zvládnem.
13: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
14: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.
15: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
16: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
17: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
16: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
18: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
19: Vyslev se na to, Franto!
20: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
21: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
22: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
23: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
22: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
24: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
25: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
24: Videa ze studia.
25: Fotky z našich akcí.
24: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
25: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
24: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu. Za volantem.
26: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Kde jsou komplikace víc dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka?
27: Sklonu z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení počítejte na pražském okruhu v obou směrech. Ve směru na Ruzince tvoří kolona mezi 14. a půltým až 18. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. A ve směru k dálnici D1 se v koloně zdržíte také okolo 20 minut mezi 23. až 15. kilometrem. Z tohoto důvodu může docházet k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov.
26: Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Monika.
28: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
29: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
30: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Žně letos díky slunečnému počasí výrazně postoupily. Jsou rychlejší než loni. Zemědělci usklidili 80% ploch obilovin a 88% ploch řepky. Dosavadní průměrné výnosy jsou ale oproti loňsku nižší. Charita České republiky prostřednictvím sbírky Charita pro Ukrajinu podpoří rozvoj péče o duševní zdraví na západní Ukrajině. Hlavním cílem je renovace centra duševního zdraví pro děti a dospívající ve Lvově. Knihovna Václava Havla chce pokračovat pod novým jménem a zachovat co nejvíc projektů, nebude už ale organizovat cenu Václava Havla za lidská práva. Počet obětí dvou červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 6125. Předešlá bilance uváděná před dvěma týdny byla o zhruba 1000 mrtvých nižší. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
31: Dobré ráno, Rádia Blaník.
32: Petrem Slíbou.
0: Všichni fanoušci knih Dana Browna zpozorněte. Loni vyšla nová knížka Dana Browna, odehrává se v Praze, ale pozor, už se chystá i obrazová podoba a co to bude a kde se bude točit a tak, tak o tom za malou chvíli. Za 4 minuty bude 8:30, jste s Blaníkem.

0: Dobře, protože tady říká Police na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Když minulý rok vyšla nová knížka Dana Browna, Tajemství všech tajemství, tak se Praha stala doslova pupkem světa, protože knížka se z velké části odehrává právě v Praze. Stály se tady fronty na ní. Dan Brown ji do Česka přijel osobně představit, podepisovali. No a Browna bude zase všude plno, protože na motivy téhleté knížky vznikne, pozor, tentokrát ne film, ale seriál pro Netflix a točit se bude, no samozřejmě v Praze, která bude jednou z hlavních kulis, zařadí se tak vlastně po bok měst jako Řím, Paříž, Florencie, kde se Brownovy příběhy v minulosti odehrávaly. Po Tomu Hanksovi stvární hlavní postavu symbologa Roberta Langdona tu ústřední postavu Brownových děl herec Morgan Spector. Takže fanoušci Dana Browna se mají na co těšit. Četla si Tajemství všech tajemství, Adel?
3: Ještě ne, ale vždycky, když na mě kouká v knihkupectví, tak si říkám jednou.
0: Copak knihkupectví? Na mě kouká už doma. Od té doby ještě jsem se do ní nepustil, protože mám rozečteno asi 5 knížek. A říkám si, že na to potřebuju klid.
3: Ale tak ono to bude asi hezčí i na podzim.
0: Určitě, určitě. Já asi si nejdříve přečtu knížku a potom budu chtít vidět ten seriál. V tomhletom pořadí. Aneta Langerová, Hříšná těla, křídla, motýlí, teď na Blaníku, minutu po 8:30. Dobré úterní ráno.

0: Hafanana.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Tak se jmenovala písnička, která právě dohrála. 9,4 stupně Celsia a 34 stupňů Celsia. To jsou hodnoty, které naměřili v pražském Klementínu a jsou to rekordní hodnoty. Ta spodní pochází z roku 1988 a ta horní z roku 86. 34 stupňů Celsia, to je zatím nejvíc, co tam naměřili 4. srpna, tak myslím si, že dneska to tam rozhodně padne. Jaké teploty nás čekají dneska?
2: Já koukám na ty aktuální teploty a v tuhle hodinu jsou asi zatím nejvyšší, co jsem tady viděla, protože už teď se blíží k 28 stupňům Celsia na většině území. Dokonce Brno hlásí 29, stejně jako Zlín, Olomouc 27, Hradec Králové 28, Praha 27. A teplo je i na západě, Plzeň 25 a Karlovy Vary aktuálně 26 stupňů Celsia. Jinak během dne tedy může padnout i ta 40, na horách bude okolo 30 stupňů. Očekáváme jasno až polojasno, v Čechách se může odpoledne nebo k večeru ojediněle tvořit přechodně zvětšená oblačnost a může se objevit i nějaká ta přehánka.
0: My jsme si tady teď před chvílí povídali, co dělají lidé na sociálních sítích, jak to bylo s tou čokoládou.
2: Oni jdou do parku nebo někam ven, rozbalí si tabulku čokolády, vezmou si k tomu ovoce a vlastně se roztopí ta čokoláda, tak si pak dělají rovnou takové jahody v čokoládě třeba.
0: No, na lavičce se rovnou můžete udělat k tomu třeba volského koječe. Za chvíli Xandlex na vodě. Na Blaníku je 8.40.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Tak, tak, už zítra přivítám dalšího parťáka. A tentokrát to bude muzikant, zpěvák, muž, který umí na kytaru, taky na ukulele, skládá písničky, jsou velice úspěšné a skládá písničky i pro jiné. Třeba pro Lucii Bílou. No, on přijde pokáč. Tak leďte Blaník zítra mezi 4. a 5. odpolední.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Tak co, Klára?
6: Kámo, vadí, že je malej.
5: Malej? A řešíš to nějak?
6: Ne, na to je moc malej.
5: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Single X a na vodě, na Blaníku, ani ne tak na vodě, jako ve vodě. To dneska bude nejlepší. S rádiem po ruce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Abyste i v té vodě mohli hádat v příští hodině tajemný rok, protože do něj se vypravíme po 9. hodině. Do jakého roku konkrétně, to vám samozřejmě neřeknu, protože tím bych ho odtěm po ruce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Abyste i v té vodě mohli hádat v příští hodině tajemný rok, protože do něj se vypravíme po 9. hodině. Do jakého roku konkrétně, to vám samozřejmě neřeknu, protože tím bych ho odtajnil, protože to bude zase na vaši

0: Michal Davida, právě začínáme, no právě končíme dnešní dobré ráno, ale začínáme tajemný rok. Už za chvíli jej odstartujeme. A k té malé slovní nápovědě, kterou jsem nám dal před chvílí, přidám ještě písničky, podle kterých můžete dneska taky hádat. V tajemném roce se po 9. hodině ve vysílání Blaníku objeví třeba tahle od Marka Ztraceného. Pojď. Časy se mění, jen my dva zůstáváme stejní. Nebo tento duet. Ty jsi součástí mou vzpomínky o nás. A v tajemném roce jste poprvé mohli slyšet i tuhle písničku. Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zastat. A více po 9. i s vašimi tipy a vzpomínkami, teď je 8.53. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Spokojenýpes.cz, nejen pro příparťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
6: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
5: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Pohodové dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude jasný až polojasný. Odpoledne a k večeru se objeví oblačno. Místy čekáme také přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů. V Polabí ojediněle i 39. Tolik o počasí a teď doprava.
9: Jsme Blaník.
10: Pohodové rádio do každého počasí.
11: Za volantem.
8: Dejte si pozor na dálnici D1 na 56. kilometru ve směru na Brno. Tady stojí porouchané osobní auto, místem projíždějte s opatrností. A na trase z Benešova směrem na Tábor před Olbramovicemi havarovalo osobní auto. Místo je zatím průjezdné bez zdržení, projíždějte ale opatrně. Tolik dopravní servis. Teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi přichází kolegyně Monika Holubová.
12: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
13: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Převody aut čekají změny. Situace se žloutenkou se v Praze zlepšila. Je v El Niño promění ještě víc letošní počasí.
16: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Převod auta na nového majitele bude jednodušší. Je možné ho provést online a kupující pak celý proces dokončí na úřadě za původního majitele. Veškeré kroky je pak možné sledovat na portálu dopravy, jak říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
17: Doporučujeme každému prodávajícímu, aby po uzavření prodeje vozidla aktivně sledoval stav převodu na portálu dopravy, ověřil si, že již není u vozidla veden jako vlastník nebo provozovatel a v případě neprovedeného převodu situaci bezodkladně řešil.
16: Lze tak předejít výzvám k úhradě pokud za přestupky anebo parkování. V červenci ubylo nově nakažených žloutenkou typu A. Celkem hygienici v Praze udalili u 12 lidí, což je méně než v červnu, kdy bylo pacientů 18. Od začátku roku onemocnělo v hlavním městě 313 lidí, z toho 68 dětí. Výskyt žloutenky typu A v Praze označili hygienici loni na podzim za lokální epidemii. Tachovsko bude zřejmě zařazeno mezi strukturálně znevýhodněné oblasti. Předpokládá to od roku 2028 Ministerstvo pro místní rozvoj. Tachovsko by pak lépe dosáhlo na evropské a národní dotace i na specifické pobídky. Okres má díky řadě průmyslových zón u D5 nízkou nezaměstnanost i díky vysoké míře imigrantů. Jev El Niño ještě postupně zesílí. Podle Světové meteorologické organizace by měl od srpna do října dominovat globálním klimatickým podmínkám. Tím se ale také zvýší pravděpodobnost teplot nad normálem ve velké části světa a dojde k výrazným změnám v rozložení srážek. Vlády by tak podle této organizace měly nutně řešit klimatickou krizi. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
9: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: Tak se do toho pustíme, je tady hledání tajemného roku. Aktivní jsou obě telefonní čísla, která potřebujete k tomu, abyste nám zavolali nebo napsali svůj tip, případně přidali nějakou vzpomínku. Volejte na 800 109 109, pište na 603 118 118 a první nápověda už za chvilku.

0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Government Sunshine a Penka a Willow Sage Heart.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Matka s dcerou a tahle písnička, která je z tajemného roku. Takže první dvě hudební nápovědy máme za sebou. O první se postaral Marek Ztracený písničkou Moje Mila. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý no. den.
3: Dobrý den, tady Jana z Teplic. Já bych si dneska tipla rok 23.
0: Tak 23 mám zapsáno a teď pojďme zazpomínat, co se u vás dělo před třemi lety.
3: No, to jsme se přestěhovali, už třetí rokem jsme byli u syna na baráku, z paneláku jsme se přestěhovali, takže pohoda.
0: No tak to je pohoda, vždycky, když se člověk přestěhuje no. z paneláku do rodinného domu, že jo?
3: Na vesnici, paráda.
0: Krásný tak den, naslyšenou. Pojďme na první SMSky.
4: Typuje nám tady někdo rok 2021, konkrétně to byla Naďa z Plesné u Chebu a napsala: v červnu toho roku jsem poprvé slyšela v rádiu písničku Moje Milá od Marka Ztraceného a večer jsme šli na jeho koncert, kde ji jako novinku zaspíval.
0: Děkujeme.
4: Potom tady máme tip od Věry z Pardubic na rok 1989, to bylo zrovna 13 let, no a ještě přidám tip na rok 2020 a ten nám tady typuje Miroslava.
0: Díky, díky, mám zapsáno. Tak pojďme teda na tu první slovní nápovědu. V tajemném roce se v televizi objevil seriál, ze kterého je tahle ukázka.
5: Testy prokázaly, že Tomášova DNA není shodná ani s jedním z vás.
6: No tak to asi něco máte špatně, ne?
5: Omyl jsme vyloučili, nespletli jsme se.
7: Když ne, tak co to znamená?
5: Že nejste jeho rodiče.
0: Ten seriál se jmenuje Kukačky a vypráví příběh mladého manželského páru, který zjistí právě to, že jejich syn není jejich. Když se dozví, že došlo k záměně, tak se musí rozhodnout, co udělají.
5: Nejpravděpodobnější možností se jeví záměna v porodnici. Není to tak nemožné, jak se na první pohled může zdát.
6: Není to nemožné.
5: Obávám.
6: Odcházíme.
8: Alino.
5: Počkejte,
6: odcházíme,
5: si neuvědomujete, o jak vážnou věc jde.
6: Odcházíme.
0: Tak Marta Rancingerová, Marek Adamčík, Viktor Sekanina, Savina Remundová, David Novotný, ti všichni si zahráli ve filmu, nebo v seriálu, teda Kukačky, který měl premiéru na začátku tajemného roku 8. ledna, kdybyste to chtěli úplně přesně. No a teď volejte a pište, volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 a zkuste si tipnout, ve kterém roce se nacházíme. No a k tomu seriálu písničku naspívali Lenka Filipová a její dcera Leny a jmenuje se Samotní nejsme nic. Znáš

0: Španělsko-německý zpěvák Alvaro Solera, Machia.
1: Rádio Blaník, Tajemný rok.
0: I to byla vzpomínka na Tajemný rok. A Kukačky, seriál Kukačky, to je taky vzpomínka na Tajemný rok, protože tehdy jste jej mohli vidět poprvé. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
2: No našeho milého cestovatele, musíte zpátky, Péťo, v České republice, moc tě zdraví Jirka, samozřejmě Adelku také zdravím.
0: Děkujeme, Jirko, povídej, jaký máš tip?
2: Ano, prosím tě, hrál teďka Marka Ztracenýho, podle mě to bude teďka nedávno, řekl bych, že rok 2021. Je to teda jenom typovačka, ale vím, že to není moc stará písnička. A pokud je to ten hledaný rok, či ne, to nám určitě prozradíš na konci pořadu.
0: Jasně.
2: Ale teďka ti neřeknu nějakou vzpomínku, no prostě asi pro mě rok jako každý jiný.
0: Moc děkuju, měj se krásně, ahoj.
2: Měj se moc krásně a děkuju za to cestování, bylo to moc krásné.
0: Ježišmarja, to jsem rád, děkuju, ahoj, ahoj.
2: Ahoj.
0: Pojďme na SMSky.
3: Ahoj Blaníčku, dnes je to rok 2023 podle Kukaček a to si narodil náš úžasný vnouček Kubiček, to nám napsala Ivana z Vysočiny.
0: Děkujeme Ivano, pozdravujte Kubička.
3: Kukačky tady napověděli i další posluchačce Aničce, ta typuje rok 2021.
0: Děkujeme, Aničko.
3: A rok 2021 typuje i Iveta z Pivína a napsala, to jsem zrovna měnila práci.
0: Děkujeme, Iveto. No a 800 109 109, to je to číslo, které když vytočíte, tak si můžete taky tipnout, zaspomínat si a pokecáme spolu. Nebo to dejte do SMSky a odešlete na 600 318 118, anebo zkuste Facebook a tam přidejte svůj tip do komentářů. A tohle už je další písnička z Tajemného roku, jmenuje se Ještě jednu noc a zpívají Jelen.

0: Ještě jednu noc zpívala skupina Jelen v tajemném roce.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: Zpívá to samozřejmě dodnes, ale tehdy jste to mohli slyšet poprvé, stejně jako jste poprvé mohli vidět seriál Kukačky. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Rybáková, dobrý den. Já chci odpovědět na soutěžní otázku dneska.
0: Povídejte. No.
3: 2021.
0: A proč si to myslíte?
3: Podle těch kukaček, podle toho seriálu.
0: Kukačky vás zaujaly. Dívala jste se tehdy?
3: Ano, samozřejmě dívala, na každý díl.
0: A co jste jinak dělala v tom roce, kdyby to byl on?
3: V tom roce jsme se stěhovali.
0: A odkud kam, můžu vědět?
3: Z bytu do domu.
0: A v rámci stejné obce nebo stejného města?
3: Bylo v rámci stejné obce, jasně.
0: Tak jo, děkuju, mějte se krásně, naschledanou. Tak jedno stěhování a pojďme na SMSky.
4: Podíváme se do Varnsdorfu, odtamtud nám napsal Marcel, který typuje rok 2021.
0: Díky.
4: Stejný rok nám tady typuje třeba i Kačka z Olomouce a pak tady máme tip na rok 2023 a ten typuje Petr z Prahy.
0: Výborně, tak já se dívám tady na čárky u sebe. Zatím teda vede rok 2021, ale vůbec to tak nemusí být, protože další nápověda tady bude už za chvilku. Vy volejte na 800 109 109 a pište na 603 118.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proktoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proktoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
7: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
8: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
11: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
10: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
11: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte Nalamy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
10: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
11: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
9: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
12: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
15: Atención, señoras y señores!
16: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
15: Yes, so.
16: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
15: La Tropical!
17: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
18: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
17: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
18: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
17: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
18: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
17: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
18: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
19: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
20: Nemáme ani moře, ani velehory.
21: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
20: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
21: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
20: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: Jedno z velkých překvapení švédské aby z tajemného roku. Nejdřív vydali jednu písničku, potom druhou a potom celou desku. Ani jedno z toho už nikdo nečekal.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A v dnešním tajemném roce už jsme si zahráli i české písničky Moje milá od Marka Ztraceného. Měli jsme tady Ještě jednu noc od Jelenu, anebo duet Lenky Filipové a Leny Samotní nejsme nic, což je úvodní písnička k seriálu Kukačky, který měl 8. ledna tajemného roku premiéru. A pojďme na další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Zdravím, Karel.
0: Karle, povídejte, je to vaše.
3: Tipuju rok 2021, jednak seriál Kukačky, ale i podle Jelenu.
0: A nějaká vzpomínka k tomu roku?
3: Rozchody, nové lásky, rozchody, takový kolotoč.
0: Celá náročný rok teda. Děkuju. Karle, krásný den, naslyšenou.
3: I vám, nashle.
0: No a vy nejenom, že voláte, ale i píšete. A pojďme se podívat na SMSky.
4: Ahoj Blaníčku, myslím si, že jde o rok 2021 podle Marka Ztraceného, protože ji hráli jako první tanec kamarádce na svatbě a tu měla hned v následujícím roce, to nám napsala Péťa s Chrudimi.
0: Tak snad je to správně, děkujeme.
4: Potom nám napsal Rostě z Hrádků Rokycan, ten si myslí, že jde o rok 2022 podle Kukaček a ten rok se ženil.
0: Díky.
4: A potom přidám ještě jednu čárku k roku 2021 od Kačulenky z Rudy u Nového Strašicí a ta typuje podle jejich milovaných Jelenů.
0: Díky, Kačulenko, a pojďme teda na druhou nápovědu. Úspěšný byl tajemný rok pro biatlonistku Markétu Davidovou. 16. února vyhrála totiž zlatou medaili z vytrvalostního závodu na mistrovství světa v biatlonu ve slovenské Pokljuce.
5: Myslím, že se mi trošku to povedlo, ale taky jsem dneska měla sakra štěstí, protože mi padaly dobrý kalibry, takže dneska se to štěstí trošku obrátilo na moji stranu.
0: Tak to i tohle je vzpomínka na tajemný rok a jaká je ta vaše a jaký rok vůbec tipujete. Zavolejte nám to na 800 109 109, napište na 600 318 118 a pojďte si srknout dobrýho kafe s Luckou Bílou.

0: Ivangu. A o to máme rád, tohle písničku Nathan Evans. Také písnička z tajemného roku. Vermon.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: A všechny ostatní písničky, které si v této hodině hrajeme, jsou samozřejmě z tajemného roku. Z tajemného roku je taky seriál Kukačky, který jste mohli vidět tehdy poprvé, a Markéta Davidová 16. února vyhrála zlatou medaili z vytrvalostního závodu na mistrovství světa v biatlonu ve slovenské Pokljuce. I to byly slovní nápovědy a pojďme na další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Petře. Tady je Zdeňka. Po dlouhé době je to rok 2021.
0: No,
3: rád
0: říkáte
3: opět to... slyším vás, váš hlas.
0: Je, děkuju, děkuju. Zní to, že jste si docela jistá, že je to rok 2021. Jste si jistá?
3: Já jsem si jistá, no.
0: Podle čeho?
3: Podle seriálu Kukačky.
0: Mm-hmm.
3: A ještě tam proběhly nějaké písničky, no, ale tak nějak cítím, že to je rok 2021. Abych se nepřekecla.
0: No a co jste dělala v tom roce, kdybyste se tam vrátila?
3: Ovdověla jsem, nevracela bych se.
0: Dobře, dobře, tak se nebudeme vracet. Zdeňko, moc vám děkuju. Mějte se krásně.
3: Mějte se moc krásně, naschledanou.
0: Adel, přihoď, prosím, SMSky.
4: No, tady začíná jasně dominovat rok 2021, ale máme tady třeba i tip na rok 2019 nebo 2009. Ty jsou oba anonymní, ale čárku k roku 2022 přidává Rostě z hrádku u Rokycan.
0: Díky, Rostě, tak píšu 19, 9. Tak, zapsáno, čárky udělány, a pokud mě paměť neklame, tak vám dlužím ještě jednu slovní nápovědu. Dobře, tak tady je. V tajemném roce... stejně jako vlastně v tomto roce, byl ministrem zdravotnictví Adam Vojtěch. 26. května tajemného roku byl do této funkce jmenován podruhé a nastupoval po Petru Arenbergerovi.
5: Nesporně kromě covidu a doufejme do řešení té situace, ta symbolická tečka, byť je jasné, že se musíme připravit i na to podzimní období a návrat dětí do škol a tak dále, tak to bude legislativa ve sněmovně, celá řada zákonů, které jsem tam vlastně poslal ještě já jako ministr, nebo na kterých jsem pracoval.
0: Tak po krátké pauze Adam Vojtěch se opět stává ministrem zdravotnictví v tajemném roce. A to byla poslední nápověda a vy ještě chvilku můžete volat a psát.
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
6: A my pro vás máme další povídání v rámci podcastu Chytrý jak rádio. Tentokrát s ředitelkou návštěvnického střediska Vodní dům v Hulicích, paní Petrou Kulhanovou. A je to zajímavé. Tak si to poslechněte ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
7: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
8: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto?

0: velké ceny a vždycky něco navíc.
1: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Tak to kecáš.
5: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
4: A co na to jeho holka?
5: Našla si jinýho. Ten má malej.
4: No jo, zlatej malej.
6: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: I tento duet vzniknul v tajemném roce. Robin Mood, Eva Burešová a Jsme, jaký jsme.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A poslední písnička, podle které jste mohli tipovat, a tohle jsou poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Eva z Kounova. Já bych tipovala podle seriálu Kukaček 2021.
0: Ano.
3: Rok.
0: A co jste takhle dělala v tom roce vy?
3: No, já asi tak nic zajímavého, ale v 2021 dcera přišla s tím, že se bude vdávat, tak to byla...
0: A dopadlo to dobře?
3: Radostná zpráva, jo,
0: tak
3: dopadlo to dobře.
0: A vy jste teď v práci někde?
3: Ano, jsem v práci a mohla bych pozdravit kolegyně, děvčata ze Samfoodu v Dobrušce.
0: Zdravte, nebo...
3: Tak je zdravím, holky ze Samfoodu, ať to vydržíme v tomhle teple.
0: Ježíš Maria, to znamená, tam je slovo food, to znamená, že to je něco z kuchyní.
3: Ano.
0: Jo, tak prosím vás, držte se. Mějte se krásně.
3: Následně taky, ať to přežijem, ty tepla. Naschle.
0: Čímž pozdravuju taky všechny ostatní kuchaře, kteří v tom vedru musí být někde v neklimatizované kuchyni. Klobouk dolů před vámi. Pojďme na SMSky.
4: Byl to rok 2021, typuji to podle hitu Lucinky Bílé Dobrý kafe. Sám jsem milovník dobré kávy, takže je to můj oblíbený hit, který mám od ní nejradši. Jinak ten rok u mě nebyl nějak výjimečný. Krásný den nám popřál Zdeněk.
0: A my děkujeme Zdeňku a přejeme taky krásný den.
4: Pak mě tady dojela Anička z České Lípy, je to rok 2021, to jsem poznala mého přítele Láďu a teď máme před svatbou.
0: Je, tak ať to dobře dopadne.
4: A pak nám napsali ještě Jirka a Pavla ze Slaného, ty tuší podle nápověd, že by mohlo jít o rok 2021.
0: No uvidíme. A zdravíme do Slaného, děkujeme, tak si to pojďme zhrnout. Kukačky, seriál český, má premiéru právě v tajemném roce. Markéta Davidová vyhrála zlatou z vytrvalostního závodu na mistrovství světa v biatlonu ve slovinské Pokljuce a Adam Vojtěch se opět stává ministrem zdravotnictví. To byly nápovědy, které zazněly. A pokud jste tipovali rok
1: 2021,
0: tak je to ten jediný správný.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: A my se s Adélkou pro tuto chvíli loučíme, ale už se těšíme na zítřek, protože se uslyšíme zase po 6. ráno. Mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem. Za chvíli už Iva Lecká a s ní dopolední vysílání a ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 2021. Miley Cyrus.

0: To byly Olympici a 10. hodina je před námi, za chviličku další české písničky. Dáme si Hanku Zagorovou. Taky Kubu Smolíka, Jen blázen žárlí.
1: Blázen žárlí, až umírá.
0: A předám i Karla Gotta, Chyť své dny.
1: Na plno žij a chyť své dny.
0: U mikrofonu Iva Lecká, dnes v trochu jiném čase, ale věřím, že i tak si to spolu užijeme. Za 5 minut bude 10 hodin.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude jasný až polojasný, odpoledne a večer čekáme zvětšenou oblačnost, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů. V noci klesnou teploty na 22 až 19 a zažijeme další tropickou noc. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
3: Za volantem.
4: Pozor si dejte na Pražském okruhu na 0. kilometru ve směru na letiště za sjezdem na Jesenici. Tady došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Blokovaný je tu jeden jízdní pruh. Kolona se zatím netvoří, počítejte ale s případnými komplikacemi. A na trase z Benešova směrem na Tábor před Olbramovicemi havarovalo osobní auto. Místo je průjezdné bez zdržení. Tolik dopravní servis. Teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi Monika Holubová.
2: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko má za sebou tropickou noc. Nejtepleji bylo v Bystřici pod Hustýnem, kde teplota neklesla pod 29 stupňů. Minimální teploty se na většině míst pohybovaly kolem 20 stupňů Celsia, což je teplotní hranice pro tropickou noc. Vlna veder pokračuje v Česku několik dní, dnes bude na jihu Moravy až 40 stupňů. Chybu v prohlášení vlastníka bytového domu je možné opravit také po letech. Je možné o to totiž požádat soud. Právo domáhat se odstranění vad nepodléhá promlčení, jak plyne z aktuálního rozsudku Nejvyššího soudu. Ten se konkrétně zabýval sporem, který se týká bytového domu v Praze Vršovicích. Umělá inteligence mění start kariéry. Absolventům už nestačí diplom. Firmy hledají potenciál a potřebují je na práci, a kterou AI ještě řešit neumí. Třeba na komunikaci se zákazníky nebo spolupráci v týmu. A víc říká ředitel Manpower Group Jiří Halberstadt.
1: Umělá inteligence zvyšuje hodnotu lidské práce. Absolventům může pomoci rychleji se dostat ke kvalifikovanějším a zajímavějším úkolům. Může jim pomoci ve startu jejich kariéry. Nicméně se od nich vyžadují nové dovednosti a nové přístupy k práci. V některých oborech, zejména v programování nebo právu.
0: V některých oborech je ale trend opačný. Firmy omezují nábor juniorních pozic, protože část jejich úkolů zvládne umělá inteligence. Podle expertů se to v budoucnosti může firmám vymstít. Ministři vnitra Evropské unie dnes mimořádně projednají situaci v Ceutě. Právě tam minulý týden nelegálně dorazili desítky tisíc lidí z Maroka. Neformální jednání začne na dálku už za malou chvíli. Španělský ministr by měl všechny seznámit s děním v Ceutě a s počínáním španělských úřadů. Společně pak budou řešit, jak v podobných případech reagovat. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Ivalecká.
2: Ivalecká na Rádiu Blaník.
3: Já přeji ještě jednou krásný dobrý den, přátelé, nešálí vás sluch, jsem skutečně tady. My jsme si to dneska s Pepou prohodili, takže s vámi výjimečně budu dnes do 13 hodin a Pepa nastoupí po mně. Ale nepřijdete o nic, víc nebo míň vás čeká už v této hodině a taky Zlaté české ručičky, hodina českých písniček, to všechno bude. Tak jdeme na to, 10. hodina je tady a posílám Hanku.

0: Jakub Smolík a jen blázen žárlí na Blaníku. No a Kuba Smolík, to je náš velký parťák. Vždycky je s námi na Konopišti a taky s námi jezdí na letní koncerty.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A nás čeká další letní koncert. 7. srpna, tedy tento pátek, vyrazíme do Chomutova. Začínáme 5 minut před 5:30 odpoledne na náměstí 1. máje a právě tam vám zahraje a zaspívá Kuba Smolík. A taky tam přivezeme Teresku Maškovou, Janka Ledeckého a nebude chybět ani naše blanická kapela. Vstupné se samozřejmě neplatí, takže bude fajn, když vezmete, koho můžete a přijdete se za námi podívat. Ale hlavně užijete si to s námi, naše letní koncerty, ty jsou legendární. No a letos pro vás navíc máme speciální dárek na každém letním koncertu, to zdůrazňujeme, a to je naše sluníčková samolepka Rádia Blaník a Centropolu. Protože když si ji z toho koncertu odnesete, no a potom si ji správně nalepíte, tak vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás zcela určitě rovných 100 000 korun na ruku. Tak se pro ní zastavte už tento pátek v Chomutově a my se na vás moc těšíme.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnáte.

0: Chyť své dny na Blaníku. A jak zpíval Karel, vyhrát může jenom ten, kdo bude hrát. No a nás už za pár minut čeká na Blaníku hra Víc nebo míň. A o co si dneska zahrajete? Romantický pobyt s wellness a vstupem do pekla pro dvě osoby. Ubytování je v hotelu Kocourkov na jednu noc pro dvě dospělé osoby s polopenzí. K tomu vstup do wellness a sparaj. Pro dvě osoby láhev vínečka čertov a dárek pro dámu na pokoji. No přátelé, to je tedy výhra. Přihlásit se do hry můžete klasickou cestou, vy znáte, stačí poslat SMS-ku na číslo 603 118 118, kde uvedete svoje jméno a město nebo obec, kde bydlíte. No a potom už jenom trošku štěstí, aby se na vás usmálo a třeba budete hrát už za pár minut tady u nás na Blaníku. Tak držím pěsti.
1: Znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
2: Zazní může kdykoliv.
1: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
2: Zavolejte na 800 109 109
1: a buďte ve hře.
2: Slunce dál svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
10: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
11: Vyslev se na to, Franto!
12: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
13: Spokojenýpes.cz nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
14: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
15: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
16: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
15: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
17: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
18: Na co?
17: Na naši fotovoltaiku.
18: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
17: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
18: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
17: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
18: A kdo se o to postará?
17: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
18: Tak to máme jasno.
19: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Oknarenovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Oknarenovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Tohle byla Lucie a Marie na Blaníku. 10 hodin, 40 minut je přesný čas. Já vám přeju krásný dobrý den. No a teď nás čeká hra Víc nebo míň. A protože jsme si hráli Marii, tak budou hrát teď ženy. Mám je na lince, aspoň doufám, jdeme na to.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Tak, partnerem hry je Peklo Čertovina, Uhlinská, hotel Kocourkov a wellness a spa Ráj. Nádherné místo, kdo tam byl, dámy jistě za pravdu. No a dneska hrajeme právě o pobyt v tom hotelu. Máte to se spoustou dárků, kromě toho taky wellness, spáčko, no prostě paráda pro dvě osoby. A kdo si dneska zahraje, tak jdeme na linku, tam by měly být dvě dámy. Evička, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: A Andrejka, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: No, paráda, holky, jste tam, tak to jsem ráda. Víte, jak to je, já když jsem za mixážním pultem, tak většinou nic nefunguje, jo? Tak máte štěstí. No ale abych to nezakřikla. Tak jdeme na to, jo? Já předpokládám, že jedna z vás vyhraje a ta druhá dostane cenu útěchy, což bude naše CDčko 25 let Radia Blaník, kde jsou moc hezké písničky, tak jako úplně s prázdnou neodejdete. Tak, ale teď, kdo bude první odpovídat, jo? Já teda bych to viděla tak, že si střihnete, ale to nefunguje. Tak já nevím, jestli to necháte na mě.
4: Jo.
0: Jo, dobře, tak když jsem přivítala první Evu, tak Eva bude typovat a Andrejka řekne víc nebo míň, jo?
4: Ano.
0: Dobře, tak jo, tak jdeme na to. Takže otázka zní. Peklo Čertovina už řadu let baví malé i velké návštěvníky. A mě zajímá, kolik už to je let, co se jeho brány poprvé veřejnosti otevřely. Jinými slovy, kolik let Peklo Čertovina funguje. Tak, Evičko.
3: Tak dáme 10.
0: Dáte 10.
4: Já bych řekla, že víc.
0: Víc, jo? A o kolik víc?
4: No, tak o 4 roky určitě.
0: Jo, myslíte, jo? No, takhle. Je to víc.
4: Jo!
0: Ale ne o 4 teda, jo. Je to 11 let. Takže vlastně, Evičko, vy jste byla hodně blízko, ale bohužel, ptali jsme se na víc nebo míň, takže já gratuluji Andrejce, protože ta se půjde prostě do pekla.
4: Super.
0: Do pekla si užít, no taky kam jinam by ženský měl jít, že jo, to je jasná věc, no, to vždycky říká můj manžel, do pekla, ano, tam jo, i když oni by tě rychle vrátili, mi vždycky říká, no, každopádně.
4: To bych říkala taky, no.
0: Každopádně, dámy, já vám děkuju za milou a veselou hru. Evičko, pro vás mám tedy cenu útěchy a Andrejka vyhrála. Vydržte mi na lince, já si ještě zapíšu všechny důležité iniciály a nacionály a tohle a všecko tohle, jo? Tak jo, tak děkuju. Děkuju.
4: Taky děkujem.
3: Taky.
0: A samozřejmě hra Víc nebo míň bude pokračovat i zítra, takže pokud jste se dneska do kola výherního nedostali, zkuste štěstí zítra, třeba to vyjde.
1: Víc nebo míň.
5: Mami, tati, pojďme na čertí show do Pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov.

0: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: A my pro vás máme další díl, tentokrát s ředitelem Hornického muzea v Příbrami, panem Josefem Welflem. A je to velice zajímavé.
0: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Kámo, já už to nevydržím.
6: Kámo, ten je velký.
7: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
6: Dík. Fakt, kámoš.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Zažni, zpíval Meky Žvirka na Blaníku. Za 6 minut bude 11 hodin. Za chviličku nás čeká předpověď počasí. Podíváme se, jak dlouho ještě bude horko a kdy už přijde to očekávané ochlazení. Taky zkontrolujeme silnice, no a řekneme si, co je nového. No a potom další písničky. Dáme si Snídani v trávě.
1: Snídani v trávě.
0: S Michalem Tučným. Taky mrkneme do zrcadla s Petrem Mukem.
1: S ním to má odváři, co díkám, co zazáří, a nechci zrcadlo.
0: A přátelé, projedeme se malotraktorem. Smyk 21. Hezky česky na Blaníku i po 11. hodině. No a 11. tu bude za 5 minut.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
3: Živé vysílání.
4: Speciální webová rádia.
3: Rozhovory s moderátory.
4: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
3: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
4: Tak ať se vám hezky sleduje,
3: čte
4: i poslouchá.
3: Radio Blaník, počasí.
6: Radio Blaník.
7: Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní obloha bude jasná až polojasná, odpoledne a večer přijde oblačno, místy se mohou vytvářet přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů. Během večera a v noci klesnou teploty na 22 až 19. Tolik o počasí a teď doprava.
3: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
7: Komplikace vás čekají na dálnici D1 na 14,5 kilometru ve směru na Brno za nájezdem z Pražského okruhu. Tady si dejte pozor na nepojízdné osobní auto a dejte raději nohu z plynu. Pozor také na Pražském okruhu na 0. kilometru ve směru na letiště za sjezdem na Jesenici. Tady došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Blokovaný je tu jeden jízdní pruh. Počítejte i s případnými komplikacemi. Tolik dopravní servis. Teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi Monika Holubová.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
9: Na Moravě může padnout maximální teplotní rekord. Dnes je uzávěrka kandidátek pro podzimní volby. Opuštěnou raketu SpaceX čeká zánik. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Moravu čeká zřejmě nejžhavější den v historii. Meteorologové předpovídají rekord, na teploměru se může objevit 40 stupňů Celsia. Už včera padl nový teplotní rekord pro Moravu a Slezsko. Ve Strážnici ukázali měřící přístroje 39,9 stupně Celsia. A dnes by mělo být ještě větší teplo. Ochlazení přijde ve druhé polovině týdne, i tak ale zůstane stále ještě teplo. Už dnes odpoledne skončí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany, hnutí, jejich koalice nebo nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději ve 4 odpoledne. Celorepublikové komunální volby se uskuteční po 4 letech 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Hrádek nad Nisou na Liberecku má vlastní technické služby. Radnice už vybrala jednatele firmy. Městská společnost zahájí činnost letos a radnice nemocnice počítá s tím, že by do budoucna mohla zaměstnávat až 50 lidí. Vlastní firma by měla podle mluvčí města Evy Jiříčkové zlepšit mimo jiné služby.
10: Městské služby by měly postupně převzít část činností, které jsou pro každodenní fungování města důležité. Počítá se například s údržbou zeleně a komunikací, správou městských budov a nebytových prostor, provozem sportovišť a technickým zajištěním vybraných objektů. Mezi plánované první kroky patří převzetí provozu domu sportu a městského archivu v areálu Bekon.
9: Do budoucna se počítá taky s nakládáním s odpady, stavební činností, ale i se zajištěním provozu kulturních a zábavních zařízení. Doteď město vše zadávalo externím firmám. Astronomové čekají na speciální okamžik. Ten potrvá jen necelou sekundu a půjde o záblesk po srážce opuštěné rakety SpaceX s měsícem. Raketa k němu míří vysokou rychlostí a po srážce vznikne na povrchu měsíce kráter. Dojde k tomu nedaleko Einsteinova kráteru na sluncem zalitém západním okraji měsíce. A to zítra v časných ranních hodinách. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva.
11: Valecká.
12: Na rádiu Blaník.
0: No a pak vylezou měsíčňané a budou se rozčilovat, co jim tam děláme za díry. No, vidíte, zase lidi. My nedáme pokoj prostě. To je strašný. No nic, za chviličku nás čekají zlaté české ručičky. My si představíme Pavlínu, která nás uvede do projektu Klimatické zahrady. No a potom se vydáme na Vyškovsko, kde začíná stavba obchvatu Bučovic. Přidáme informace a podrobnosti. 11. hodina je tady a taky Michal Tučný. Dobrý den.

0: Laura Branigan na Blaníku, vidíte, to je úplný jazykolam. Za 5 minut bude 11:45. Přátelé, jsou tu zlaté české ručičky a tady už má slovo kolega Petr Slíva.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Pavlínou Žilkovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A vy jste z brněnské Lipky, je to tak?
4: Ano, ano. Jsme Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání. To je celý náš název.
3: A vy stojíte taky za projektem klimatické zahrady? Říkám to dobře?
4: Ano, ano. Je to velký projekt. Je to národní projekt, který jsme dělali 3 roky. Jezdili jsme do škol. Jezdili jsme do škol do 8 krajů a pracovali jsme s učiteli a poté s žáky.
3: Zkuste mi o tom projektu něco říct. Co to vlastně jsou klimatické zahrady?
4: Tento projekt jsme připravili vlastně pro učitele a pro žáky, aby mohli pracovat ve školních zahradách a aby se zabývali tím, že se mění naše klima a bychom hledali různá adaptační opatření, s kterými oni můžou pracovat.
3: A vzpomenete si na nějaký konkrétní případ?
4: Ano, těch adaptačních opatření může být velké množství. Když by se žáci zabývali půdou, tak se můžeme zabývat, jak dobře založit komposty, jak mají komposty dobře fungovat, nebo vytvořit vyvýšené záhony. A ty záhony proto, aby nevysychaly, to je zase zadržení vody v půdě, tak proto se třeba mulčují. Potom mohou být vysazeny stromy v zahradách nebo květnaté louky. A nebo dobrý námět je i africký záhon, což je takový záhon, který vytváří část, kam se vlastně hází bioodpad přímo do záhonu a tím podporuje život v tom záhonu a žížaly a různé další berberky tam tvoří kvalitní půdu.
3: A máte nějaká čísla, kolik škol a kolik žáků se třeba zapojilo?
4: My v rámci toho projektu jsme oslovili přes 700 žáků, bylo to 30 škol a protože to byl národní projekt, tak jsme jezdili do 8 krajů. A nebo jsme spolupracovali s ostatními středisky ekologické výchovy, kteří nám vlastně ty semináře a ty audity ve školách dělali.
3: To znamená, že kdyby se od vás chtěl někdo nechat poradit, třeba v tom novém školním roce, tak vás může kontaktovat jak?
4: Máme stránky, je to úplně jednoduché, my jsme Lipka a na těchto stránkách máme různá témata, kterým se zabýváme, takže se s námi spojit.
3: Paní Žilko, já vám popřeju hodně štěstí, děláte chvályhodnou činnost. Zůstaňte mi ještě na lince a mějte se krásně. Naslyšenou.
4: Prosím, naschledanou.
2: Jsme Blaník.
1: A

0: Tak to byl MiG 21 malotraktorem jsme se svezli. Mimochodem Jirka Macháček oslavil 60. narozeniny, ten neuvěřitelný. Člověk by to do něj neřekl, že jo, má tolik energie. Mimochodem i Petr Kolář slaví 60. narozeniny, no už brzo. No a Petr Kolář bude mít taky ke svému životnímu jubileu velký koncert 15. prosince příštího roku v pražském O2 Univerzu. No ale pokud byste Petra chtěli vidět dřív, tak můžete v Napajedlech 14. srpna letošního roku, protože bude na nádvoří Nového kláštera v rámci našich letních koncertů. Tak, tolik k muzice a jedeme dál. Za 6 minut bude 11:30. Chtěla říct třetí. Šmaria.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

0: Zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
2: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
3: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
2: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz

0: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Naše hriechy a Adam Ďurica a Emma Drobná na Blaníku. My teď míříme na Vyškovsko, právě totiž začíná stavba obchvatu Bučovic. No a první je na programu pyrotechnický průzkum. Proč je nezbytný, to nám vysvětlí náš dopravní expert, mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Rýdl.
1: Pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v této oblasti odehrály na konci druhé světové války. Podle odborníků procházela v dubnu 45 územím Bučovic a Vyškovska frontová linie při bratislavsko-brněnské operaci. Přes oblast postupovala sovětská a zároveň rumunská vojska, zatímco ustupující německá armáda zde vedla obranné boje. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice.
0: No a to je potřeba prozkoumat. Samotná stavba pak začne příští rok na jaře a hotovo bude v roce 2029. Tak držíme palce. No a Honza Rýdl, protože dneska je úterý, bude u nás na Blaníku v čase 16 až 17, takže pokud se ho budete chtít na něco zeptat, budete mít možnost.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Tak co, Klára?
5: Kámo, vadí, že je malej.
4: Malej? A řešíš to nějak?
5: Ne, na to je moc malej.
4: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
6: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
7: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Vzpomínám si v dobách, kdy MTV bylo na vzestupu a tahle písnička neustále zněla v různých hitparádách a my jsme na ní koukali a říkali jsme si, jo, to je frajer. No, tak tenkrát nám to tak přišlo, no už to je dávno pryč, MTV už není, prostě všechno to odbál čas. Co ale pořád je a věřím, že stále bude čas, kdy si na Blaníku pouštíme jenom české písničky, tedy hodina českých písniček, třeba ve chvíli, kdy obědváte. Co si dáme? No tak já jsem vybrala třeba tuhle.
1: Koukej člověče, dřív než ti uteče do mraku.
0: Řeka zázraku a Hanička Zagorová. Tu si zahrajeme. No a protože dneska má svátek Dominika, tak si dáme tuhle. Michal David a taky Léto a Iveta Bartošová. Hodinu vám teď budeme hrát jenom hezky česky a věřím, že písničky, které jsou v našem playlistu, vás potěší. Tak zůstaňte naladěni, za 6 minut bude 12 hodin, za chvilku počasí, doprava a další zprávy.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Spokojenýpes.cz nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
2: Máte doma solární elektrárnu?
3: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
2: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
3: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
2: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
3: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
2: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
3: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Blaník, počasí. Rádio
4: Blaník. Krásné poledne přeje Tereza Musilová. Zdá se, že vedra v Česku vyvrcholí zítra. V regionu naměříme mezi 34 a 37 stupni Celsia. Obloha bude zpočátku slunečná. V průběhu odpoledne a večera ale začne přibývat mraků a při přechodně zvětšené oblačnosti se objeví přehánky nebo pouřky, které můžou být i velmi silné. O počasí je to všechno, teď už se podíváme na silnice.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Blaník za volantem.
4: Nehodu hlásí D1. Před jezdem na Průhonice na 7. kilometru ve směru na Prahu zasahují záchranáři a policisté. Zdržení je zhruba do čtvrt hodiny. Pokud jedete po Pražském okruhu směrem k letišti, počítejte s 20-minutovým zdržením. Silný provoz je od Jesenice až po sjezd na Barandovský most. Kolona v obou směrech je taky u letiště kvůli omezení. Tam naberete 15 minut navíc. A popojíždí i řidiči, kteří míří na Benešov po silnici 1/3 mezi Senohraby a Mračí. Tolik dopravní servis, teď už jsou tu zprávy.
5: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
3: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
6: Na Moravě začaly sklízet první hrozny na burčák. Rodina se rozloučila s vojákyní, která zemřela při pádu vrtulníku. Jeskyně mají ve vedrech pré.
2: Rádio Blaník.
6: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. Pomalu ale jistě začíná sklizeň hroznů na burčák. Do vinohradů vyrazily třeba v Dolních Dunajovicích a Valticích na Jižní Moravě. Sklizeň začala kvůli počasí hned za úsvitu. Hrozny by se totiž v extrémních vedrech velmi rychle zahřívaly a začaly by oxidovat. A to by mělo negativní vliv na jejich kvalitu. Sběrači dneska sklidili asi 3 tuny hroznů. V Netolicích se příbuzní a blízcí rozloučili s vojákyní, která zemřela při pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou. Smuteční obřad byl na přání rodiny bez přítomnosti veřejnosti. Zúčastnil se ho i ministr obrany Zuna. Vrtulník se na základně v Náměšti zřítil 23. července. Vojákyně zemřela a další 4 vojáci se zranili. Ochránci přírody vyzývají veřejnost, aby nepřenášela raky z řek a potoků jinam. V tocích je teď totiž kvůli suchu méně vody a raci jsou lépe vidět. Lidé proto mají tendenci jim pomoci a přenáší je do hlubších vod. V novém prostředí ale korýši nemusí najít úkryt, dostatek potravy a je to pro ně stresující. Nejlepší tedy je nechat je tam, kde jsou. Voskovské dolomitové jeskyně na Semilsku zažívají za současných tropů nečekaný nápor. Podle vedoucího jeskyní Dušana Milky sem totiž lidé chodí spíše v době, kdy prší a na jiný výlet se jít nedá.
7: My jsme v podstatě jeskyně, která sbírá lidi, když je špatný počasí, když začne lejt, tak my máme návštěvnost úžasnou, protože se nedá nikam chodit tady na žádný vejlety a lidi jdou do jeskyní. Ale teď je tady opravdu plno, přestože neprší a je krásný počasí.
6: Boskovské jeskyně jsou jedním z nejchladnějších míst v Libereckém kraji. Teploty se tu pohybují mezi 7,5 až 9 stupni. Tolik zprávy a teď je tu Iva.
3: Iva Lecká
2: na Rádiu Blaník.
8: Vaník.
9: Jako takhle ochlazení bych brala, ale tohle už by byla zas moc velká zima, že jo? My chceme tu zlatou střední cestu, ale já věřím, že tento týden se dočkáme, nějaké to ochlazení drobné se na nás chystá. No ale co je teď? Teď bude 12 hodin a startuje nám hodina českých písniček. Pokud se chystáte k obědu nebo právě obědváte, přeju dobrou chuť. No a startujeme s Evou Farnou. Příjemný poslech.
2: Hezky česky na Blaníku.
3: Užijte si hodinu, kdy vám hrajeme jenom české písničky. Hezky česky.
2: U nás na Blaníku.

0: Tak to byl Petr Kolář, jak jsem tady o něm mluvila, bude slavit 60. a příští rok bude mít taky velký koncert v O2 Univerzum v prosinci.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: A Petr Kolář, kromě toho, že zpívá v muzikálech, jede si svoji solovou dráhu, tak nám taky pomohl naspívat naši písničku Slunce dál svítí. Ano, je jedním z těch, kteří jsou v písničce, která vám může přihrát zajímavé peníze. Jakmile uslyšíte z našeho vysílání písničku Slunce dál svítí, takže ho nechte a volejte do studia na 800 109 109, protože když budete první a my vám pustíme ukázku a vy uhodnete, kdo v té ukázce zpívá, a může to být právě Petr Kolář, tak vyhrajete minimálně 5 000 korun. Proč říkám minimálně? Protože v minulém kole, tuším, že to byl Béďa, který hrál zrovna teda se mnou, tak neuhodl a tím pádem těch 5 000 přechází do dalšího kola. Takže tam, tada, přátelé, hrajeme o 10 000 korun. No tak to mějte teda uši na šťupkách, jo, nebo jak se to říká, ne, to jsou oči. Mějte uši jako netopejr. To se totiž vyplatí. A když tu písničku v našem vysílání uslyšíte, a může to být opravdu kdykoliv, tak volejte, volejte a třeba budete mít štěstí. No ale hlavně si tu naší písničku nastudujte, abyste správně určili, kdo v ukázce je, protože to vás opravdu může stát nervy, jo? Protože Béda si byl taky strašně jistý a bohužel se netrefil. Takže písničku Slunce dál svítí nastudujte a já vám držím pěsti.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.

0: Klasicky česky.
1: Přesně takhle vám hrajeme každý den po pravém poledni.
0: U nás na Blaníku.
2: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím tě srdcem.

0: Lolita a Krištof, hezky česky na Blaníku. Další české jsou ještě připravené, samozřejmě, protože hrajeme jenom hezky česky v této hodině, takže Karel Gott, Kateřina Marie Tichá nebo Iveta Bartošová už za chvíli. A teď se zeptám, máte rádi moderní umění? Tak v tom případě musíte znát jméno Emil Fila. Muž, který je jedním z nejvýznamnějších představitelů českého moderního umění. No a právě průřez jeho dílem teď nabízí výstavu v galerii Kodl v Praze na Národní třídě. Proč o tom mluvím? Protože pro milovníky umění je to mimořádná příležitost vidět obrazy tohohle slavného malíře, které jsou jinak schované v soukromých sbírkách. 5 desítek děl, za něž sběratelé platí miliony korun, které často ovlivnily další vývoj tuzemského malířství, můžete vidět v galerii Kodl do 21. srpna, takže ještě nějaký čas zbývá. Máte možnost se zajít podívat a kochat se.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Atención, señoras y señores!
12: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
11: Yeso!
12: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
11: La Tropical!
13: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
14: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
15: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
16: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
15: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Iveta Bartošová a Léto kouzelný, letos musíš být tisíckrát krásnější, no moc se mu to nedaří teda. Čau Pepo.
1: Ahoj Ivi, tisíckrát krásnější než jsou prachy, říká se. Je už koléto, léto mý, zpívala Iveta Bartošová. No. Tohle to léto, to je opravdu tvé, že? No, 40 zase za rohem.
0: Jo, jo,
1: parádička.
0: To je no ne, počkej, za rohem. Já jsem měla za to, že se bude ochlazovat.
1: No, tak jako nejdřív se říká ochlazovat, pak se říká oteplovat. Já jsem každopádně čet, že se ještě ohřejeme.
0: Aha.
1: Jo, nevím úplně kdy, ale k tomu se dostaneme určitě minimálně ve zprávách. Ivuško, prosím tě, chtěl jsem se tě zeptat.
0: Ano.
1: My dneska jsme v opačném gardu, to
0: ano.
1: Znamená, že ty předáváš slovo
0: no,
1: mě.
0: Vidíš.
1: A tak mě zajímá, jak se ti ten můj vysílací čas líbil? Třeba mě taková se... hra víc nebo míň?
0: Tak tu jsem si teda užila moc. Zejména ve chvíli, kdy jsem vyplňovala tabulku výherců.
1: Ano.
0: A u těch dám jsem všechno tak proházela, že jsem to tady potom asi o půl hodiny přepisovala. Já jsem jim říkala mimo éter, že na to by měly být prášky, že to fakt už není normální se mnou. No ale nakonec jsem to zapsala správně, aspoň doufám. Ale opravdu vůbec nechápu, jo, jak se mi to povedlo. No,
1: no a když to porovnáš, co rychlejc uteče? Ten můj čas nebo ten tvůj čas?
0: Jako podívej se, Pepo. No. Čas nám utíká oběma stejně, jo. Já nevím, o co ti jde, jako.
1: Tak čas je pouhé prozatím. Já myslím, že už si tam sednu a ty můžeš jít domů, Ivi.
0: Ježiš, ty jsi tak hodnej. No hele, ale moc si na tohle nezvykej, jo, protože já nemůžu stávat takhle brzo.
1: Neboj. Už se to nebude opakovat.
0: No,
1: měj se krásně.
0: To doufám. A teď mám miliony svědků a běda ti, jak to bude jinak. Přátelé, Pepíčka vám tady nechám. V mém tedy čase, no, užijte si to
1: a doufám, že ty miliony svědků nepřeladí teď. Zůstaňte s námi, s Blaníkem.
0: Prosím tě, proč by to dělali? Tě mají rádi, neblázni.
1: No,
0: no a my se uslyšíme zítra v mém obvyklém čase. Tak ahoj.

0: pojďte na to s námi zavzpomínat. Možná na tom i vyděláte. Už od pondělí 10. srpna vám budeme rozdávat praktické cyklistické balíčky od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Poslouchejte Blaník a buďte ve střehu.
1: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: A my pro vás máme další povídání v rámci podcastu Chytrý jak rádio. Tentokrát s ředitelkou návštěvnického střediska Vodní dům v Hulicích, paní Petrou Kulhanovou. A je to zajímavé. Tak si to poslechněte ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Maxi, kdo vybírá podlahu?
3: Ty.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Petr Kotwald a Gejzír na vlnách Rádia Blaník. Gejzír radosti právě opustil studio. Mám na mysli samozřejmě i Ivu Leckou. Přátelé, teď s vámi budu já. A se mnou... třeba Sagvantofy. Dorazí taky Soza.
1: Do ticha se vkrádám, snad už mám.
0: I Tomáš Klus. To je dobrá partička. Tak za chvilku počasí, doprava, zprávy. Připomínám, že celé léto vám hrajeme hlavně hezky česky a za 5 minut už bude 13 hodin. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Máte doma solární elektrárnu?
1: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
0: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
1: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
0: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
1: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
0: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
1: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
0: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
1: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
0: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
1: Na našem webu radioblaník.cz. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Dobré odpoledne přeje Tereza Musilová. I zítra nás čeká extrémní horko. V regionu budou teploty stoupat až na 37 stupňů Celsia. Jinak očekáváme polojasno nebo skoro jasno odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti i přehánky. Na některých místech se objeví bouřky a můžou být velmi silné. Tolik o počasí, teď už je na řadě dopravní servis.
0: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio. Do každého počasí. Blaník za volantem.
2: Nehoda je pořád na D1 před sjezdem na Průhonice na 7. kilometru ve směru na Prahu. Tři kamiony tam blokují pravý pruh a tvoří se kolona. Kolem 10 minut se zdržíte na dálnici D10 ve směru na Turnov. Tam je nehoda na 40. kilometru a srazila se tam dvě osobní auta. A v Táboře dejte pozor na náměstí Františka Křižíka u křižovatky s ulicí Československé armády. I tam havarovala dvě osobní auta a blokují jeden pruh, zdrží vás to nárazově. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy s Eliškou.
3: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Zprávy Rádia Blaník.
0: Stručně, jasně, přehledně.
4: Obce na Brněnsku jsou kvůli vedrům bez pitné vody. Rezort zemědělství přispěje na opravu vodních nádrží. Klesající hladina na Orlíku odhaluje dávné obce.
0: Rádio Blaník.
4: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ve třech obcích na Brněnsku došla kvůli suchu voda a zásoby ve vodojemu se vyčerpaly. Jde o Domašov, Rudky a Říčky. Podrobnosti zjišťovala naše reportérka Sára Dvořáková.
5: Pěkné odpoledne. Bez vody teď zůstalo zhruba 1500 obyvatel. Obce přitom už minulý týden vyzývaly lidi, aby omezili spotřebu a nenapouštěli bazény, nezalévali zahradu nebo nemyli auta. Výzva se ale nesetkala s pochopením a spotřeba paradoxně naopak stoupla. Vodu teď nouzově zajistí cisterny. Podle oznámení dobrovolného svazku obcí Domašovsko ale bude nutné ji převařit. Pro Rádio Blaník Sára Dvořáková.
4: Sáro, děkujeme. Požár elektrické koloběžky v noci zaměstnal hasiče v Hlučíně. Ze druhého patra bytovky zachraňovali tři lidi, včetně dítěte. Dalších více než 30 lidí bylo z domu evakuováno. Do akce musela i výšková technika. Předběžná škoda je 400 tisíc korun. Co bylo příčinou vzniku požáru, zatím není jasné. Obce dostanou od ministerstva zemědělství 300 milionů na opravu nebo výstavbu malých vodních nádrží. Za peníze budou moci obce vystavět nebo rekonstruovat třeba hráze, břehy, bezpečnostní přelivy anebo odstranit usazeniny. Žádost o dotace mohou obce podávat od 7. září do 7. října. Hladina vodní nádrže Orlík razantně klesá. Za poslední týden spadla o metr a je na hranici 340 metrů nad mořem. Vodohospodáři by si ji představovali alespoň o 9 metrů výš. Očekává se ale, že vody bude v nejobjemnější přehradní nádrži v Česku ještě méně a neustálé upouštění odhaluje pozůstatky zaniklých obcí. Vidět jsou třeba pod Podolským mostem.
6: Já se lek, že sudu, ježišmarja. Eliško, moc krát děkujeme za zprávy.
1: Pepa Černý.
0: Na rádiu Blaník.
6: Krásné odpoledne, přátelé. Za nějakých 10 vteřin už bude 13 hodin, nebudeme to zdržovat. Mám pro vás hlavně české písničky a za malou chvilku se podíváme do Brna, do Ameriky a do vesmíru. A teď je tady Saguantofi.

0: Meky Šbirka na vlnách Rádia Blaník. A my se teď podíváme do Ameriky. Brněnští hvězdáři se tam totiž vydali za mužem, který dostal naší řeč úplně nejdál. Jmenuje se Václav Otakar Kostroun a v roce 1977 namluvil český vzkaz pro mimozemské civilizace, který na sobě spolu s dalšími vzkazy nesou sondy Voyager. Pokračuje jeden ze členů výpravy do Ameriky, Tomáš Přibyl.
1: Pro něho to nebyl jakoby dlouhé roky vrchol kariéry. Pro něho to byla jenom jedna drobná kapitola v jeho životaběhu, protože on opravdu měl pár minut. Zvedl v laboratoři telefon, byl požádaný, odešel do vedlejší administrativní budovy, kde vzkaz natočil a v podstatě tak nějakým způsobem ho pustil z hlavy. Až po čase si začal uvědomovat, co to vlastně v uvozovkách spáchal, že tady vytvořil něco, co ho a nás a naši civilizaci překoná.
0: To teda jo. Brňáci navíc natočili s panem Kostrounem poměrně dost materiálu a teď ho budou postupně zveřejňovat na sociálních sítích Hvězdárny a na jejím YouTubeovém kanále. Tak zdravíme do Brna i do Ameriky a ostatně i do vesmíru, třeba nás taky někdo poslouchá a vrátíme se k písničkám. Slza do ticha právě teď na Blaníku.

0: Tomáš Klus a Pocity, ten válí na kytaru, co? A zítra tady bude další kytarista.
1: Pepovi parťáci.
0: A taky ukulelista. Co bych vám o něm řekl? Narodil se v Praze 25. července 1990, což znamená, že velmi nedávno oslavil 36. narozeniny. Má titul inženýra, pracoval jako programátor a...
2: Jsem rodinný typ, mám to rád.
0: Je to rodinný typ. Přijde pokáč, přátelé, do parťáků, zítra mezi 16:00 a 17:00 odpolední. Laďte blaník, já myslím, že to bude sranda. Za chvilku Andrea Bocelli a Sarah Brightman a krásná písnička Time to say goodbye. A taky Helenka Vondráčková a Jirka Korn. Já půjdu tam a ty tam. Posloucháte Blaník.
1: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme pobyt v hotelu Kocourkov a vstupenky do pekla Čertovina.
3: A to v plné parádě, včetně wellness procedur a hromady dárků.
1: Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo-čertovina.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
8: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
9: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
10: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
9: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
10: Tak teď už to zvládnem.
11: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
12: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
13: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
14: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
13: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
15: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
16: Vyslev se na to, Franto!
17: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
18: Spokojenýpes.cz nejen pro příparťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Tlapku na to. Spokojenýpes.cz.
19: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám

0: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: A já zas vím, že v pátek zaspívá Tereza Mašková v Chomutově. Na našem letním koncertě.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Přátelé, bude to velkolepé jako vždycky. V Chomutově se sejdeme v pátek, teď 7. srpna. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne na náměstí 1. máje. A nejenom, že tam bude Tereska Mašková, ale bude tam taky blanická kapela. Takže zazní i píseň Slunce dál svítí, ale tam přímo vám asi 5 000 nepřinese, když v tuhle chvíli my hrajeme o 10 000. Janek Ledecký nám zaspívá v Chomutově. A aby toho nebylo málo, tak dorazí i náš Jakub.
2: Blaník, tam já to znal.
0: Kdo jiný než Jakub Smolík? V Chomutově 7. srpna a říkám, začínáme 5 minut před 4:30 na náměstí 1. máje. Přátelé, vstupné se neplatí, to je taková blanická jistota na letních koncertech a navíc pro vás máme speciální dárek, sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. A jednomu z vás dokonce 100 000 korun na ruku, tak se nejenom pro tu samolepku stavte v pátek. Chomutově. Budeme se na vás moc těšit.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A my si budeme dál hrát za chvilku třeba Eláni a Láska moje na Blaníku.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
10: Datart po záda? Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Tak to kecáš.
13: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
12: A co na to jeho holka?
13: Našla si jinýho. Ten mám malej.
12: No jo, zlatej malej.
14: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Dnes na televizi Seznam nebude nouze o drama. Jiří Bartoška se představí v roli poručíka Horáka, který nečekaně naruší plány recidivistovi Denkovi, kterého si zahrál Pavel Trávníček. Film Pozor je ozbrojen začíná na televizi Seznam už dnes 10 minut po 20. hodině.

0: už se to blíží, zpívá Daniel Vuk, a už se to blíží, ta druhá odpolední. A s ní třeba Damiens. Mám tě rád, každé ráno. Nebo Vaby Daněk.
1: Máš svůj svět a ten se ti hrou.
0: A nebo Lucka Vondráčko. My zas umíme hrát hezky česky celé léto a potom i na podzim, zimě, prostě pořád. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už budou 2 hodiny odpoledne. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

0: počasí. Rádio
1: Hezké odpoledne přeje Tereza Musilová. Dneska je takové horko, že teplotní rekordy padají už od rána. A vedro nám bude i zítra. V regionu naměříme mezi 34 a 37 stupni Celsia. Obloha bude zpočátku slunečná, během odpoledne a večera pak přibude mraků a místy se můžou objevit přehánky nebo bouřky, a to i velmi silné. Tolik o počasí, teď už je na řadě dopravní servis.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Blaník za volantem.
1: Na příjezdu do Prahy po dálnici D1 je pořád nehoda před sjezdem na Průhonice. Na 7. kilometru bouraly 3 kamiony. Je tam kolona na 15:15. Zdržíte se i na příjezdu do Slaného na Kladensku po silnici 1/7. Provoz tam komplikuje srážka osobního auta s nákladákem. A s kratším zdržením počítejte v Táboře. Na náměstí Františka Křižíka je nehoda u křižovatky s ulicí Československé armády. Dvě auta tam blokují jeden pruh. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu další zprávy s Eliškou.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Českem se proženou silné bouřky. Při opravách soudu v Brně našli munici. Vyhořelou budovu ve Zlíně převezme demoliční firma. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Přes Čechy dneska projdou od jihu k severu silné bouřky. Doprovázet je bude silný vítr, který může v nárazech foukat až 100 km v hodině. Dorazit můžou i kroupy nebo přívalové srážky. Teploty nicméně zůstanou tropické, maxima vystoupají na 34 až 39 stupňů. Při rekonstrukci budovy ústavního soudu v Brně se našla skorodovaná munice, zřejmě ze druhé světové války. Policie objekt dopoledne preventivně evakuovala. Na místě zasahoval i pyrotechnik. Zaměstnanci se do budovy vrátili popolední. V Česku každoročně přibude více než 6,5 tisíce nových případů rakoviny plic. Více než 65% pacientů diagnózu zjistí až ve třetím nebo čtvrtém stádiu nemoci. Přitom včasné odhalení nádoru dává velkou šanci na uzdravení. Největším rizikem zůstává kouření, jak říká přednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Koblížek.
3: Nejčastější příčinou zůstává pořád kouření a mezi ty další vlivy patří asi 10 dalších věcí a nejhorší dvě jsou radon jako plyn, který se dostává do budov a dalším rizikem drobné prachové částice, které jsou nosiči různých karcinogenních látek přímo do plic a do plicních sklípků.
2: Lékaři k včasné diagnóze doporučují využít screeningový program. Je pro lidi ve věku od 55 do 74 let s vyšším rizikem, tedy současným i bývalým kuřákům. Vyhořelá budova v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně půjde k zemi. Zítra by se jim měla převzít demoliční firma, která hlavní torzo do 25 dní zbourá. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude zničený objekt rozebírat pomocí hydraulických nůžek. Tolik zprávy, pokračuje Pepa.
4: Je to tak, děkujeme Eliško.
0: Pepa Černý
1: na rádiu Blaník.
4: Krásné odpoledne, přátelé. Tak za malou chviličku už budou 2 hodiny. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. A co nás čeká, co se mluveného slova týče v této hodině? No, přihlásí se Krajánek, Vlastasuk za malou chvilku a taky dorazí Sára Dvořáková, což, jak dobře víte, je nositelka dobrých zpráv. A tady je první písnička této hodiny. Damiens, mám tě rád. A jsou 2.

0: Tohle byl tým a Palo Habera. Já mám dneska kraťasy jako Palo.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: Není se čemu divit. Venku je vedro. Ono je vedro i tady ve studiu. Ten, kdo na to vyzrál, to je Vlasta Suk, protože ten si vzal krajánkovské oblečení, nasednul do krajánkovského auta a vyrazil kam? Na sever, protože na severu je vždycky chladněji, že jo? No a proč právě na sever, to nám teď určitě řekne. Vlasto, ahoj, já tě zdravím.
3: Ahoj, já tě taky zdravím, přeju dobré odpoledne. Hlásím se z Chomutova, kde se už tento pátek sejdeme. A sejdeme se u příležitosti dalšího letního koncertu Rádia Blaník. Těšíme se na vás na náměstí 1. máje od 16.25. Já tu mám teď pana primátora, pana Milana Merce. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jak se těšíte na náš blanický koncert?
4: Tak já se těším moc, protože koncerty patří k létu a tohleto léto mně přijde velice vydařené, protože nám svítí sluníčko, ty teploty jsou trošičku vyšší, ale je to léto, jak má být.
3: Ano, ano. A k tomu přivážíme bohatý program. Vystoupí Janek Ledecký, Tereza Mašková, Jakub Smolík a Blanická kapela. Vstupné se platit nebude a navíc i tady si můžete přijít pro tu naši samolepku, která může někomu z vás přinést spoustu peněz, někomu dokonce 100 000 korun. Tak a teď mi, pane primátore, prozraďte, co v Chomutově posluchači uvidí, když by se třeba chtěli zdržet. Co tady všechno máte?
4: Tak my v Chomutově máme spoustu věcí a protože jsem říkal, že to léto je velice vydařené, alespoň za mě, to sluníčko nám velice svítí, tak v první řadě to je Kamencové jezero, na které já pravidelně chodím a je tam spoustu návštěvníků, nejenom z Chomutova, ale z širokého okolí, takže možná návštěvníci koncertu Rádia Blaník Kamenčák navštíví. Je to unikátní místo vlastně už z hlediska světového. No a samozřejmě je tady spoustu dalších věcí. Je to zoopark, který je nejnavštěvovanější záležitostí v Ústeckém kraji, na to jsme velice hrdí. A těch věcí je spousta. Tenhle ten vstup by trval několik minut, protože to naše okolí Krušné hory skrývá spoustu míst, které stojí za to, aby vaši posluchači navštívili.
3: Najdu třeba nějaké internetové stránky máte, kam byste odkázal, aby se podívali, co tady všechno je?
4: Tak určitě naše stránky, pokud si najdete chomutov.cz a Visit Chomutov, tak tam je všechno poměrně přehledně ukázáno a posluchači si, alespoň doufám, vyberou nějaký cíl své cesty.
3: A taky jsem zaslechl, že tu máte vynikající gastro.
4: Tak je to pravda. Já můžu říct na vlastní poctu, že to je tady úplně super. Restaurace Republika, Castor, Jídelna Labuť, ale mnoho dalšího. To je ten výčet opravdu velký. No a nerad bych zapomněl vlastně na vyhlášenou zmrzenu, protože v Otvicích tam se tvoří velikánské fronty, protože ta zmrzena je vyhlášená. A vlastně je to takový vzor, protože i výborná zmrzena se dá sehnat a koupit na mnoha dalších místech, takže prostě do Chomutova se vyplatí i za těmito zážitky přijet.
3: Tak jo, pane primátore, já děkuju za pěknou pozvánku a po 17. hodině se zaměříme na kulturu. Do té doby se mějte hezky a nashledanou.
4: Nashledanou a moc se těším.
0: My taky, Vlastíku, moc děkujeme.
2: Prázdninový krajánek
1: Rádio Blaník.
0: Tak a teď si dáme jednu letní. Tohle je Sofia a Alvaro Soler. Tak si můžete trsnout. Hezké odpoledne s Blaníkem.

0: Flowers, tedy kytičky, a Miley Cyrus na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, Miley Cyrus, to je vlastně pseudonym, jo. Občas si ho někdo vybere, protože má třeba úplně nedobře znějící jméno, jo. Ale Miley Cyrus, ta se narodila jako Destiny Hope Cyrusová. To znamená osud a naděje Cyrus. To je jméno, co? Já si vlastně nedivím. Miley Cyrus zní docela dobře. Za chvilku Vaby Daněk a Outsiderová, od tu mám rád, tu si pouštím vždycky na chatě u ohně. Taky Verona na mě nečekej a John Bon Jovi, to je moje možná nejoblíbenější kapela z New Jersey. Po teda E Street Bandu, samozřejmě. Posloucháte Rádio Blaník.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
2: To je ale horko.
3: No a zítra to nebude o moc lepší.
2: My se vás ale pokusíme schladit. Buďte v pohodě.
3: Taky si dáme nějaké tipy a triky, jak tohle počasí přežít.
2: Tak krásné léto a zítra po 6. se na vás těšíme. Petr Slíva
3: a Adela Zahradníčková.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
7: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
9: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
10: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
9: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
12: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
11: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
14: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
13: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
15: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
16: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
15: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
16: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
15: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
16: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
15: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
16: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
17: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
18: Kdekoliv na světě
19: a 24 hodin denně.
18: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
19: na našem webu radioblaník.cz.

0: Blaze of Glory a John Bon Jovi na vlnách Rádia Blaník. A je to tady.
1: Rádio Blaník, dobrá zpráva.
0: Je to přesně tak, nebo jak já říkám, dobrá Sára Rádia Blaník, Sára Dvořáková. Ahoj Sáro, vítej a povídej, co pro nás máš?
2: Ahoj Pepo a krásné odpoledne všem. Obojživelníci za sebou mají úspěšnou cestu za rozmnožováním. Každé jaro totiž po celé republice vyrážejí dobrovolníci k silnicím, staví dočasné zábrany a přenášejí obojživelníky přes nebezpečné úseky. Bez jejich pomoci by mnoho z nich zahynulo pod koly aut a do míst, kde kladou vajíčka, by se tvorové vůbec nedostali. S tím pomáhá i Český svaz ochránců přírody, který podporuje výstavbu záchranných bariér i samotné záchranné akce. Jak letošní sezóna dopadla, prozradí koordinátorka programu Eliška Prouzová.
3: Podařilo se zachránit celkem 36 226 těchto ohrožených zvířat. Nejvyšší podíl měly již tradičně ropuchy obecné. Následovali skokani, na dalším místě byli čelci. Celkem ochránci vystavili zábrany o délce 8375 metrů. Na 7 úsecích pak probíhal sběr obojživelníků bez instalace zábran.
2: Do kampaně se každoročně zapojují stovky dobrovolníků po celé republice. Pomoci může každý třeba finančním příspěvkem na další záchranné bariéry, díky kterým budou mít žáby, čolci i mloci větší šanci na přežití i v příštích letech.
0: No, pěkný. Já jsem se teďka taky zapojil do tady záchrany.
2: Pověs,
0: no,
2: jak?
0: Já jsem normálně sekal strunovou sekačkou a předtím jsem se trošku zamyslel, radši jsem si prošel tam to místo, co jsem chtěl sekat a našel jsem tam tři zelený skokany.
2: Krás.
0: Tak jsem je vzal, odnesem je kousek pryč. Blbě by dopadly, no tak přátelé, pokud budete sekat zahradu, tak to taky nejdřív radši projděte.
2: Ty Sáro, jsi ale ohleduplný.
0: Je to tak. Sáro, moc děkuju, měj se hezky, ahoj.
2: Taky děkuju, ahoj.
1: To byla dobrá zpráva Rádia Blaník.
0: A my si budeme dál hrát za chvilku Lucka Vondráčková, Láska umí víc.
1: Příběhy s dobrým koncem.
4: Přesně takové máme nejraději.
1: A nyní vám mohou přinést i něco navíc. Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole? Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun.
4: Už v pondělí 10. srpna se dozvíte víc.
1: U nás na Blaníku.
5: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
0: A my pro vás máme další díl, tentokrát s ředitelem Hornického muzea v Příbrami, panem Josefem Welflem. A je to velice zajímavé.
5: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
11: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

0: Los Lobos. Pokud vám celý život vrtalo hlavou, co to znamená, tak jsou to vlci. Vy posloucháte Rádio Blaník a my vám hrajeme hlavně hezky česky. Martin Maxa zaspívá.
1: Kdo se vítr pozná, jak z Vichřicí.
0: K jeleni dorazí.
1: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
0: I fenomenální Uriel Jana Kratochvílová.
2: Stínu kapra děn spál, sám splácel si dan.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut a malý kousíček už budou 3 odpoledne.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
8: Pěkné odpoledne přeje Tereza Musilová. I zítra bude v našem regionu, jak se lidově říká, horko k zalknutí. Teploměr ukáže až 37 stupňů Celsia. Jinak nás čeká většinou slunečno, až v průběhu odpoledne a večera přechodně přibude mraků a místy se objeví přehánky nebo bouřky i velmi silné. Tolik o počasí a teď už mám pro vás připravený dopravní servis.
4: Jak bude?
9: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
8: Začneme dálnicí D11. Nehoda se stala na 10. kilometru ve směru na Hradec Králové. Výrazná kolona se tam zatím netvoří. Na Kutnohorsku v Malešově dejte pozor na srážku osobního auta s autobusem. Provoz je tam částečně omezený. Popojíždět budete v hlavním městě, konkrétně na Pražském okruhu. Kolona v obou směrech se tvoří mezi Barandovským mostem a exitem Ořech. Ztratíte tam kolem 15:15. Tolik dopravní servis Rádia Blaník a teď už přichází Eliška, která má pro vás připravené další

0: zprávy.
1: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Na Moravě poprvé naměřili přes 40 stupňů. Stropy bojují i čeští farmáři. Unijní ministři jednali o situaci v Ceutě. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Morava hlásí teplotní rekord. Ve Strážnici na Hodonínsku poprvé naměřili přes 40 stupňů. Před druhou odpoledne stanice zaznamenala 40,3 stupně. Dosavadní rekord činil 39,9 stupně a padl teprve včera. Ve Strážnici se teplota měří od roku 1908. Řada měst teď ve vedrech nabízí možnosti, jak se schladit a zároveň navštívit památky anebo si zasportovat. Pokračuje ředitel České centrály cestovního ruchu CzechTourism František Reismiller.
3: Brno zpřístupnilo klimatizovaný rytířský a sněmovní sál nové radnice, kde si mohou obyvatelé i návštěvníci občerstvit vodou. Kuriózní možnost, jak uniknout vysokým teplotám, mají lidé ve Zlínském kraji. Zimní stadiony nabízejí veřejné bruslení. Na let mohou zájemci vyrazit v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína, stejně jako ve Vsetíně, a od příštího víkendu pak i v Kroměříži.
2: Lidé se vyrážejí schladit i do jeskyní nebo do historických podzemí. Tady se totiž teploty stabilně drží nízko. Tropické teploty trápí i zvířata. Ta hospodářská se ochlazují třeba v remízkách anebo kamenných stájích. Někteří farmáři na jihu Čech vypouštějí krávy, ovce anebo koně na pastviny v noci. Problémem je taky sucho, kvůli kterému na loukách neroste tráva a farmáři musí dobytek přikrmovat zásobami sena na zimu. Ministři vnitra Evropské unie jednali kvůli migrační situaci ve španělské Ceutě. Hlavním tématem byl aktuální vývoj, přijatá opatření i další postup při ochraně vnějších hranic unie. Ministři jednali prostřednictvím videokonference. Tolik zprávy, Pepo, je to tvoje.
4: Děkuju moc, Eliško.
0: Pepa Černý
1: na rádiu Blaník.
4: Krásné odpoledne, přátelé, za minutku a kousek budou tři, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku dostane prostor také Miroslav Táborský, se kterým se vydáme na další výlet, a já vás taky zavedu do Litvínova. Teď je tady Hana Zagorová a Petr Rezek. Asi. Hezké odpoledne s Blaníkem.

0: Úžasná Zuzana Michnová, Marcias s Luisem na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, teď se vydáme na další cestu s Miroslavem Táborským. Včera nás Mirek zavedl do Žirovnice a já mám pocit, že dneska budeme pokračovat.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval do Žirovnice, abych vám představil slavnou historii tamní výroby knoflíků z perleti. Perleťářům se tam dařilo tak dobře, že založili společenstvo soustružníků perletě, které v roce 1886 sdružovalo 65 mistrů, 234 dělníků a 69 učedníků. Roku 1891 se společenstvo zúčastnilo jubilejní zemské výstavy v Praze a tam vystavovalo nejen knoflíky, ale i šperky a obrazy z perleti. Roku 1908 už působilo ve městě na Vysočině a v okolních obcích 60 perleťářských dílen se 600 mistry a dělníky, kteří ročně zpracovali neuvěřitelných 138 tun perleti. I to připomíná expozice v budově bývalého pivovaru v areálu Žirovnického zámku. Původní účel budovy připomíná skromná expozice historického vybavení pivovaru. Ten vznikl v 16. století a pivo se v něm vařilo do roku 1858. Hlavní expozice o perleťářství a knoflíkářství znázorňuje těžbu materiálu pro další výrobu, čili sběr měkýšů a jejich lastur z mořského dna. Prvním krokem ke vzniku knoflíku bylo vyražení rondele, polotovaru ve tvaru válečku, který pak procházel řezáním, broušením, leštěním a naděrovačce vrtáním dírek do hotového konfekčního knoflíku. Část produkce byla před expedicí zákazníkům našívána po tuctech na kartony. I tato dílna s autentickým vybavením a produkty je součástí expozice. Z perleti však umělecky nadaní perleťáři dokázali vyrobit také bižuterii, šperky a drobné umělecko-užitné předměty, nebo z plátků perletě tvořili obrazy jako třeba znak města, Eiffelovu věž, mapu prvorepublikového Československa a další díla. Při výrobě knoflíků vznikalo poměrně dost odpadu. Tento přírodní materiál byl ve městě používán při opravách a stavbě silnic nebo úpravách terénu. Tak třeba budete mít štěstí a najdete pod nohama nějaký pěkný suvenýr. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: Tak, na další výpravu se s Mirkem Táborským vydáme opět zítra. Teď se podíváme do Mostu. Rodákem z Mostu je Martin Maxa. Za chvilku vás zavedu taky do Litvínova. Hezké odpoledne.

0: Richard Miller, spočítaj ma. Ať počítám, jak počítám, tak dneska je výročí.
1: Holka ta, holka ta, co z vody čáká.
0: A to půlkulaté. Přátelé, já jsem teď mluvil s Václavem Neckářem. A on mi prozradil, že dneska je to přesně 55 let, co vznikla jeho skupina Bacily. Václave a celá skupina, všechno nejlepší k těmhle narozeninám, 55, takhle dlouho hrát pohromadě, to je opravdu něco. A vy si to můžete užít třeba letos na Keltské noci, protože tam bude hrát i Václav Neckář se skupinou Bacily. Představte si to. Konkrétně to bude 15.8., ten celý festival trvá trošku delší dobu a zahrajou tam třeba taky Vohnouti nebo Vypsaná fixa, ale já myslím, že pro nás Blaníky ten Václav Neckář a Bacily, to je největší lákadlo. Tak ještě jednou, Václave, a vy ostatní muzikanti, všechno nejlepší 55 let právě dnes. Za chvilku Jana Kratochvílová ve stínu Kapradiny a taky Jelen, všude zdejší, na Blaníku.
2: Sluníčkové léto.
3: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Smírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
3: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
2: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
3: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
5: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
4: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
12: Vyslev se na to, Franto!
13: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku.cz.

0: fajn.
1: To je pravda, všude je fajn a my se teď podíváme do Litvínova. Protože tamní hokejový klub letos odvrátil svůj zánik, to všichni víte. A včera hráči zahájili přípravu na novou sezónu. Do bojů o titul je povede legendární Robert Reichl.
2: Určitě dobrý, že jsme se vrátili na led. Myslím, že kluci jsou jinak mentálně připravení, než byli, když jsme to přebírali. Mají chuť, což jako je hodně dobrý a věřím, že to musí složený dobře, že tady máme nějaký lídry, který usměrní ten tým a budeme pokračovat v tom, co jsme dělali před baráží.
1: Úplně se mi chce říct si pašák Alby, ale nemůžu, protože chovám úctu, že ano, tak jste pašák Alby. Já ještě dodám, že Extraliga začne 15. září a Litvínov přivítá ve svém prvním utkání 16. září na domácím ledě brněnskou Kometu. Tak ahoj do Litvínova a teď už zpátky k písničkám. Za chvilku Krištof, hned teď a já se s vámi pro dnešek loučím. Mějte se krásně a přeju vám hlavně klidné odpoledne.

0: svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
2: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
3: Baru, ty jsi hlavička.
2: Zastavte se z Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Kámo, já už to nevydržím.
6: Kámo, ten je velký.
5: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
6: Dík. Fakt, kámoš.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
8: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Na blaníku Olivia Newton-John a Electric Light Orchestra. Teď už vás zdraví a pěkné úterní odpoledne přeje Martin Ledinský. Za chvíli další zprávy a v příští hodině české silnice a dálnice z první ruky. Tak jako každé úterý mezi 16. a 17. hodinou tu bude Honza Riedl. K tomu vám budeme i pěkně hrát, chystáme Terezu Kerndlovou. Taky Petra Nováka. Nebo Marka Ztraceného. Na blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Za 5 minut bude 16 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Výhry. Slevy. Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Spokojenýpes.cz nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Hezké odpoledne přeje Tereza Musilová. I zítřejší počasí přinese extrémní zátěž. V našem regionu bude zpočátku slunečno, v průběhu odpoledne a večera pak přibude mraků a na některých místech zaprší. Přijít mohou i bouřky. Do té doby ovšem naměříme mezi 34 a 37 stupni Celsia. Taková je předpověď a teď už se podíváme na silnice.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
7: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.

0: Daník za volantem.
1: Zdržíte se na Pražském okruhu. U sjezdu na Černý most na 59. kilometru směrem k nájezdu na D10 blokuje provoz nehoda. Kolona se tvoří přes Štěrboholskou spojku od odbočky na Průmyslovou. Na nehodu dejte pozor na Českobudějovicku za koloděj nad Lužnicí směrem na Týn nad Vltavou. Bouralo tam osobní auto s traktorem a z něj se na silnici vysypaly balíky slámy. Projíždějte tam hodně opatrně. A na Táborsku pozor na trase z Plané nad Lužnicí na Chýno před Turovcem. Na silnici je tam olejová skvrna. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy.
2: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: V českých řech jsou kvůli suchu stružky. Na Vysočině řádí bobři. V Toskánsku se třásla země. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V českých řekách je stále méně vody. Řada toků je téměř na suchu a místy koryta bez problémů přejdete prakticky suchou nohou. Podle Českého hydrometeorologického ústavu jsou na historických minimech například řeky v jižních Čechách. Třeba Malše v Kaplici měla včera hladinu na 5 cm. Bobři komplikují život turistům na Vysočině. Na hrázi velkého pařezitého rybníka u Telče se objevily výstražné cedule, které upozorňují na nebezpečí pádu stromů. Pro životní prostředí jsou ale tito hlodavci důležití, jak říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
5: Bobři stromy mimo jiné využívají pro stavbu hrází. To má zejména v době, kdy krajina vysychá, výrazně pozitivní dopad. Bobří mokřady zadržují v krajině vodu, zpomalují její odtok a pomáhají tak zmírňovat dopady sucha.
4: Kromě toho taky poskytují útočiště celé řadě dalších organismů. V Praze opět platí smogová situace. Český hydrometeorologický ústav je vyhlásil kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu a platí do odvolání. Meteorologové lidem doporučují, aby omezili zvýšenou fyzickou aktivitu. V Česku dál platí i výstraha před extrémně vysokými teplotami, bouřkami a vznikem požárů. Italské Toskánsko dopoledne postihlo zemětřesení o síle 4,3 stupně. Epicentrum bylo asi 7 kilometrů od města Pisa. Podle místních médií nezpůsobilo škody, ani při něm nebyl nikdo zraněn. Újmu neutrpěla ani dominanta Pisy, tedy mramorová zvonice známá jako šikmá věž. Tolik zprávy a teď už se těší Martin.
6: A je 16 hodin, pěkné odpoledne. No a tady už je Tereza Kendlová, hezký poslech. Jak?

0: K vaší odpolední pohodě na Blaníku Adam Ďurica.
1: České silnice a dálnice z první ruky.
2: Honza Riedl.
1: Dopravní expert Rádia Blaník.
0: Honzo, přeji hezké odpoledne.
3: No, krásně vypečené léto, já vás všechny zdravím v troubě. Dobrý den, myslím jako v horkovzdušné troubě.
0: Tak, další dopravní špička startuje, tak jak to teď aktuálně vypadá, kde si řidiči postojí nejdéle?
3: Všude, je teplounko, jasný. Jsou tady kolony, jsou nějaký nepříjemný, a pojďme si říct, to bude rychlovka na pražském okruhu na západě, to znamená, že mezi Barandovem a D5 z obou stran 15 minut, ale to vás asi nepřekvapím. Stejně tak vás nepřekvapím následky prací, které běží v Praze na Kbelské, celá Štěrboholská jižní spojka už kolem Černýho mostu a vůbec až skoro od Lanovýho mostu směrem na D8. Je to plný. Pro osobáky je to plus 25 minut, pro nákladňáky se to vůbec neodvažuju. Hele, trpělivost, protože mám zprávy, že opravdu fakt za 12 dnů mají končit, nebo za 13. Jinak u Brna D1, tam je zpožděná kolem 15-20 minut z jedné z druhé strany. A potom mám ještě informaci o nepříjemné nehodě dvou aut a nemám tam specifiku, protože mi tam nefunguje kamera, řeknu vám za chvilku proč. Na D8 to je ústecká dálnice na kilometru 35, to je tam v tom omezení, když jedete za Roudnicí, tak tam je to nepříjemný, tam je zdržení kolem 10 minut, což je mi téměř neuvěřitelný, prosím, prosím, opatrně to tam objíždějte.
0: I během tohoto horkého léta se asfaltuje, což asi není úplně příjemná práce pro silničáře. Kde všude? Pardubicko jsem slyšel.
3: Jasně, a nejenom, opravdu, i když je takovýhle počasí, tak my přeci jenom na těch stavbách, víte, jsem vám to říkal několikrát, že soutěžíme nejenom na peníze, když vybíráme zhotovitele nebo stavební firmy, ale soutěžíme zároveň i na dobu, to znamená, vyhrává ten, kdo to udělá nejrychleji, to znamená, opravdu ty termíny mají napnutý. To znamená, že i teďka já jsem jel do studia, měl jsem v autě na teploměru 1,40 stupňů, jako posera jsem teda měl puštěnou klimatizaci a myslel jsem na ty chlapy, protože ráno jsem jel například přes tu Kbelskou, tam se normálně asfaltovalo, vím, že v tuhle chvíli se pokládají asfalty v Ostravě na Rudný nebo v Pardubicích v Semtíně, a když si vezmete, že ten asfalt podle normy má při pokládání a při válcování a při tom ukládání tím finisherem teplotu kolem 160-180 stupňů, tak opravdu fakt jako myslíme na ty monterky, který tam s tím dělají, protože to fakt není žádný med. Jo, a koho by zajímala teplota asfaltu už položeného a v provozu, to znamená, když se podívám na meteohlásku třeba na první kilometry D1, někdy kolem 20. Mirošovic, někde tam kolem těch Česlic a tam, tak tam se pohybují teploty běžného pojížděného asfaltu mezi 49 a 53 stupni a i tam pracujeme s údržbou.
0: Teda pánové, tak my vám držíme palce, ať to všechno zvládnete. Mimochodem asfaltují i dámy, asi ne, co?
3: Ty jsem žádný neviděl, ale kdybych chtěl, jak si to můžou vyzkoušet, no, jasně. Ale možná v příznivějších podmínkách.
0: Když tak se přihlaste Honzovi Riedlovi a on vám možná něco nechá.
3: Já vám počím nějaký asfalt, no, jasně, samozřejmě.
0: Taky tentokrát bude prostor pro vaše dotazy. Honzovi Riedlovi je můžete už teď psát formou SMS na číslo 603 118 118.
3: Tak a pokud jde, ještě máme tady 28 vteřin, tak já je využiju, rovnou řeknu všem, který teďka stojíte v posledních dvou dnech a dneska taky v těžkých dlouhých kolonách, prakticky kolapsových v Pardubicích, tak vězte, že vyměňujeme vozovku v Semtíně a bude to takhle trvat jenom do zítra. Od čtvrtka už se tam bude jezdit bez kyvadla, to znamená, Pardubice už nebudou stát a budou zase jezdit, jo. Prosím o trpělivost. Tak a máme pouhých 6 vteřin, tak vám popřeju krásný dobrý den, dokud se neuslyšíme za chvíli.
0: A šťastnou cestu.
1: České silnice a dálnice z první ruky. Na rádiu Blaník.
0: A teď už na Blaníku další písničky. Za chvilku Michal David a tady je Mel C.

0: Na Blaníku dohrává Michal David. Za 9 minut bude 5:30.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
2: A dopravní expert vám teďka s něčím poradí, protože teďka koukám aktuálně na meteoradar a opravdu v západních Čechách a teď už i ve středních Čechách se opravdu vyloupla megabouřka, má nějakých 6, 7, 8, 9, 12 hlavních center a zasahla dálnice a teď poslouchejte dobře, trochu na D4, velmi, velmi na D5, od Berouna prakticky až pro Kycany, docela silně ovlivnila šestku a hlavně sedmičku a osmičku teďka mezi Slaným a koukám Roudnicí. Je to opravdu silný, bacha na to zpomalit, nejenom že stěrači, ale zkontrolujte si, že svítíte i zezadu. Připomínám další brznou dráhu, větší rozestupy mezi autama. Tohle opravdu není úplně žádná selanka. Počítejte s tím, že kromě deštičku může přijít taková ta opravdu vodní těžká clona, najednou spadnou nebesa, jo? Tak pozor na to.
0: Teď pojďme k omezením v dopravě kvůli pracem na silnici, tak začneme Ústeckým krajem. Tam jsem slyšel, že teda se něco děje.
2: No jasně, tam varuju, tam jsme mezi Mostem a Louny, tam je silnice první třídy, taková docela jako dost pojížděná nákladní dopravou, tak tam jsme začali měnit zhruba v prostřed té trasy vozovku a bude tam kyvadlo a je to trapný a rovnou vám to řeknu, nebudu se vůbec nikde nějak jako bát, bude to tam až do listopadu. Prostě je tam blbý podloží a musíme to sanovat. Tak, pojďme třeba do Ostravy, jo? No, tam je vlastně něco podobného, ale podstatně rychlejšího, protože tam jsme na Rudný, Rudná ulice v Ostravě, to je ta nejzatíženější v celém Moravskoslezském kraji, tam za 24 hodin projede 40 000 vozidel. Tak tam jsme letos, víte, ostraváčci, včera jsem se tam omlouval vám všem, dokonce osobně dělal jsem tam briefing, ukazovali jsme to kamerám, viděli jste to večer ve zpravodajství, tak tam jsme zrekonstruovali, vlastně postavili 4 nové mosty, proto jsme vás tam omezovali poslední 2 stavební sezóny a teď jsme k tomu přidali výměnu vozovky na 6 kilometrech, ale zmákneme to opravdu fakt jako během 3 týdnů. Já jsem se tam včera byl podívat, najednou tam frčelo 8 finisherů, pokládali asfalt, za den se tam otočí 800 těžkých nákladňáků s materiálem a celkem za ty 3 týdny sem a tam převezeme kolem 150 000 tun materiálu. No fuj, ale na 20 let budete s tímhle asfaltem mít hotovo.
0: Maká se i na Hradecké D11, poté docela často jezdím, tak tam by mě zajímalo, co se tam teda odehrává.
2: Ještě, no. Je to opravdu teda jako na spadnutí, myslím si, že zítra pozítří se tam dostaneme s prvním omezením, ale je to omezení, které tam bude proto, abychom vyměnili zásadně vozovku na D11. Kvůli tomu jste nám posílali takovou fůru SMS-ek. Pamatujete si, mezi Poděbrady a Sackou, to znamená mezi kilometry 40 až 27 ve směru na Prahu. Opravdu je to tam k nakopání už špatný, už loni byl špatný ten povrch. Říkali jsme si, proč jsme se do toho loni nemohli dát, takže teď to začíná. Vyměníme to, je to letošní nejdražší dálniční rekonstrukce, tak si užijte.
0: Tak za chvíli bude prostor pro vaše dotazy. Honzovi Riedlovi je můžete dál psát SMS-kami na číslo 603 118 118.
2: Posílejte, no. Posílejte, už choděj.
1: České silnice a dálnice z první ruky. Honza Riedl na Rádiu
0: Blaník. A za chvíli na Blaníku Petr Novák, Marek Ztracený a nebo taky Eurythmics.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia, váš partner ve výškách.
8: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
9: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
10: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
9: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
10: Tak teď už to zvládnem.
11: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
12: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, /Štěpánek.cz.

0: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Na Blaníku Eurythmics. Hezké odpoledne.
1: České silnice a dálnice z první ruky.
2: Honza Riedl.
1: Dopravní expert Rádia Blaník.
0: A teď už je čas na vaše dotazy. Pojďme na SMSky, které nám píšete na číslo 603 118 118.
3: A že jich je, protože no. Tam, kde prší, tak tam jste pěkně v domečku pod střížkou, někde pod slunečníčkem a píšete SMSky. Hromada toho je. Pojďme na to.
0: No, například Míra píše: "Dobrej Honzo, kdy přibližně bude obchvat Přeštic?"
3: Dobrej, žádný přibližně. Bude to, předpokládám, ve druhém pololetí příštího roku, je to 5,5 kilometru. A kdo by nevěděl, kde jsou Přeštice, slavný řízkový kraj, řízkový město, protože přeštický prasátka jsou slavný po celé Evropě, tak je to trasa z Plzně na Klatovy. Takže příští roku se tam na 5,5 kilometrech pojede pěkně mimo Přeštice.
0: Mňam, jsem se zasněl tady na tom Přísku, tak pojďme dál.
3: Až tam bude hotový ten obchvat, tak bude třeba sjet z toho obchvatu teda do Přeštic na řízeček a potom zase šup na obchvat, jo?
0: Radka napsala: jenom Hrádek nad Nisou. No tak co
3: Radko,
0: s tím?
3: No tak co s tím? Tak já se přiznám, že to ve mně nic jinýho nevyvolává, než že jsme v Libereckém kraji a že je tam krásný hrad Grabštejn, tak se tam jeďte mrknout. A kdybychom tam měli nějakou patálii s asfaltem, tak dejte vědět něco konkrétnějšího, Radko, jo, díky.
0: Další dotaz napsal Martin: zdravím, zajímalo by mě, kdy se konečně začne opravovat úsek D5 Nýřany Plzeň, je to katastrofa.
3: Ale katastrofa. Vypadá jinak, to je katastrofa by bylo, kdyby jsme tam vykopali jámy na mamuty, tam je prostě jako fakt mizerná vozovka, ale tam už rekonstrukce běží, to jsme mezi kilometry 110 a 100, tady v listopadu bude hotovo. Ha, je to jedna z těch opravdu hodně drahých dálničních rekonstrukcí tadle, tady máme smlouvu na 570 milionů korun.
0: Tak Honzo, teďka jeden velmi technický dotaz.
3: Ano.
0: Dobrý den, prosím vás, pane Riedl, najděte konečně ten vypínač na vyhřívání silnic a dálnic, už je moc horko, krásný den všem.
3: Samozřejmě, vypínač jsme lokalizovali, přesně jsme ho našli a v tuhle chvíli ho přenastavujeme, bude se topit v zimě, jo? Nebojte.
0: Dobrý den, prosím o info, od kdy do kdy bude uzavírka silnice od Hronova na Náchod, o tomto víkendu bude se dělat most pro obchvat Náchoda a je ptá to tak. Se Jana.
3: Je to tak, Janičko, a celý Náchode, my od pátku do úterý ráno předpokládám, že zavřeme místní silnici druhé třídy a je to proto, že skutečně na stavbě obchvatu Náchoda potřebujeme přimontovat takzvané, a teď se držte, pod skruží mostu. Já jsem nevěděl, že něco takového existuje. Představte si, jako kdyby most měl spodní prádlo, jo? Tak něco takového tam potřebujeme teďka šoupnout.
0: Další posluchač se ptá na úsek D5 okolo Berouna.
3: Beroun, no tam úplně jako výměnu vozovky nevidím, ale slíbili jsme tam letos opravu mostu, to jo.
0: Mm-hmm, další SMSka je tady, koukám, od Davida. Dobré odpoledne, prosím o informaci o opravě D5 z Plzně na Rozvadov a zpět. V pravém pruhu není možné bezpečně jet. I kamiony se vyhýbají kolikrát pravému pruhu.
3: No, hele, je vidět, že opravdu všechny ty SMSky chodí jako z míst ze západních Čech, jako kde prší, to znamená, že opravdu tam se tomu věnujeme, ale to je dobře. Ono taky D5, celá D5 od Rozvadova přes Plzeň až do Prahy je letos nejopravovanější dálnicí v České republice, ale mezi Plzní a Rozvadovem, ať odpovím konkrétně, tam už jsme v loni přeci 2x10 nebo 2x15 kilometrů vyměnili kompletní vozovku. Teďka pracujeme, a tu jsem říkal, mezi kilometry 100 a 110, takže a další ty rekonstrukce máme v pořadí. Hele, my to nemůžeme dělat všechno úplně najednou, jo, protože taky potřebujete někde jezdit.
0: Jak to bude s rekonstrukcí D10 od Prahy do Mladé Boleslavy? Nový most u kasáren, Stará Boleslav a odpočívka D10 Hlavenec. Na to se ptá pan Keller.
3: Pane Keller, já vás zdravím, úctivá poklona. Tak tam ani nebude rekonstrukce, ale tam už připravujeme takzvané zkapacitnění, to znamená, rozšíříme D10 Mladoboleslavskou dálnici od Mladé Boleslavy až do Prahy na 6 jízdních pruhů. Začneme hnedka u Prahy, u Radonic, to jsou ty první 4 kilometry nebo 3. Tohle stavět, rozšiřovat budeme mezi lety 29 a 30, do té doby se to bude udržovat. A pokud jde o ten most u kasáren, tak ten bacha, ten není náš, tam budeme spolupracovat s krajem, a pokud jde o odpočívku Hlavenec, tak i po zkapacitnění, to znamená rozšíření dálnice, samozřejmě tady ta pumpa i ten plac, kde původně byl motorest a vyhořel, už je to taky pár let, toto letí, tak tam zůstane zachován.
0: Ahoj, chtělo by to opravit obchvat Řevničova na mostě Hub, že vypadneš ven z auta, ať se tam někdo mrkne, děkuje Petr.
3: No Petře, jezděte připoutaný, jo, nemusíte jako houpat z auta. Hele, já bych potřeboval vědět úplně přesně, kde to je, protože obchvat Řevničova, když někdo řekne, tak to je pro mě D6, jo, to znamená, poprosím, když tak, ještě jednu SMSku a přesně lokalizovat, kde ta nerovnost je. Jestli máme na dálnici, tak s ní samozřejmě něco už provádíme, možná třeba se vám to nezdá.
0: Napsal taky Míla z Královická, může to být i ta Míla nebo ten Míla. Emila, omlouvám se, nevím. Pane Riedl, jak pokračujeme přemostění PLAS? Díky za odpověď.
3: Mé milé míly, ať už jste kdokoliv, tak přemostění PLAS, ono to není jenom přemostění, ale PLASy, kdo by nevěděl, tak to jedeme od Plzně takhle nahoru na Žatec a je to poměrně hodně pojížděná trasa, dost nákladní, je to tam dost průmyslový, že jo. A PLASy to je takový jako serpentínama dolů a potom kolem kláštera, potom zase serpentínama nahoru, jako opravdu nepříjemný. Takže nejenom obchvat, ale i stakáda je tam ve výstavbě, jsou to dvě samostatní stavby a obě dohromady budeme dávat do provozu v roce 2028. A to je ta estakáda, která bude nejvyšší silniční mostní konstrukce v České republice, kam se hrabe slavný pražský Nuselák. Pražáci ze zelenají závistí, protože Nuselák je dokonce míň než poloviční, než tahle estakáda bude.
0: Mm-hmm. Píše nám taky pan Došek, který je trošku naštvaný, vidím to z té SMSky. Kdy opravíte silnice kolem Ivančic? Je to tam katastrofa.
3: Katastrofa u Ivančic. Pane Dušku, ředitelství silnice rání se tam neopraví nikdy. On to totiž není náš asfalt, já se omlouvám, nechci vás takhle odbít, ale opravdu je třeba se ptát u krajských silničářů. Jsou tam, koukal jsem na mapu, dvě důležité silnice druhé třídy a ty jsou skutečně ve správě krajů. Takže držím palec, poptejte správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.
0: Teď tady máme poslední dotaz. Měl bych otázku na pana Riedla. Super severní trasa je ze hry. Čemu byste osobně dal přednost? Severní nebo jižní variantě? Jako občan, ne jako mluvčí ŘSD. Tak jo. Jak to vidíte, Honzo?
3: Hele, já to vidím docela naprosto jasně. Vzhledem k tomu, že nemám nejmenší tušení, o co jde, tak já bych spíš odpověděl třeba, kdybyste se ptal, jestli moje babička měla plochý nohy, tak to vám řeknu úplně přesně, ale jako jestli jižní nebo severní varianta, když nevím teda jako od čeho na sever, od čeho na jich. Zkuste taky ještě jednu SMSku, a když tak brnknu, jo?
0: Kdyby aspoň to město, ale tady někdo teďka koukám, dodává, zapomněl jsem dodat, jestli to náhodou není k tomu číslu, rychle se na to podívám.
3: No, teď je to detektivka, teda opravdu.
0: No to je teda pátračka úplná, z Prahy na Příbram, ale to asi nebude ono. Tady něco směr z Prahy na Příbram.
3: Pojďme si říct, že se uslyšíme příští týden a do té doby to vyřešíme.
0: V té záplavě to už prostě nedohledáme, ale každopádně děkujeme za vaše SMSky, Honza Riedl tu s vámi bude zase příští úterý a to se opět budete moc ptát na všechno, co vás zajímá ohledně dopravy na našich silnicích a taky dálnicích. Honzo, moc děkujeme a hezký zbytek dne.
3: Krásné léto všem.
1: České silnice a dálnice z první ruky. Honza Riedl na Rádiu Blaník.
0: A za chvíli na Blaníku otazníky od Elánů.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: A my pro vás máme další povídání v rámci podcastu Chytrý jak rádio. Tentokrát s ředitelkou návštěvnického střediska Vodní dům v Hulicích, paní Petrou Kulhanovou. A je to zajímavé. Tak si to poslechněte ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Tak co, Klára?
11: Kámo, vadí, že je malej.
10: Malej? A řešíš to nějak?
11: Ne, na to je moc malej.
10: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
12: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na epohledavky.cz.

0: Na Blaníku slovenská skupina Elán. Přejeme krásné odpoledne. Před námi jsou další zprávy a v příští hodině Michal Tučný.
1: Všichni jsou už v Mexiku. Buenos días, já taky.
0: Těšte se taky na Petra Muka.
2: Je láska má, co jsem ti dal, ta nebezpečná věc.
0: A zaspívá i Helena Vondráčková.
3: Prosím, ještě si tu šanci dej, je kulatej a chce mít rád.
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Za 6 minut bude 17 hodin.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
7: Na pláži u moře,
8: ve stínu Eiffelovky,
7: anebo na dovolené v Tatrách.
8: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
7: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
4: Radio Blaník, počasí.
9: Radio Blaník.
10: Příjemné odpoledne přeje Tereza Musilová. I zítřek slibuje extrémní vedra. Teploměr ukáže mezi 34 a 37 stupni Celsia. Obloha bude zpočátku slunečná, v průběhu odpoledne a večera pak přechodně může přibývat mraků, místy zaprší a objeví se i bouřky, místy silné. Tolik o počasí, teď už se vydáme na cesty.
11: Jsme Blaník.
12: Pohodové rádio. Do každého počasí.
4: Blaník za volantem.
10: Zdržíte se na dálnici D10. Provoz ve směru na Turnov komplikuje nehoda na 13. kilometru. Kolona má zhruba 3 kilometry. Pozor taky na dálnici D4 ve směru na Prahu. Na 25. a 5. kilometru se srazila dvě osobní auta s nákladním. Tam se zdržíte nárazově. Bouračka komplikuje provoz i v hlavním městě, konkrétně na Pražském okruhu. Na 59. kilometru na trase Běchovice-Satalice havarovalo osobní auto s nákladním. Zdržení je na 20 minut. A na příjezdu do Lysé nad Labem opatrně ve směru od Starého Vesce. Tam zasahují záchranáři a policisté u srážky osobního auta s motorkářem.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
13: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Nemocnicím ve vedrech přibývá případů. V Jeseníkách se daří ohroženým sokolům. Česko se pyšní nejšiknější stavbou světa.
16: Radio Blaník.
15: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kvůli současným tropickým teplotám přibývá nemocnicím pacientů. Nárůst až o 15% evidují třeba pražské

0: špitály Bulovka, Motol, Na Homolce anebo ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí. Lékaři nejčastěji ošetřují lidi s přehřátím organismu, tedy úpalem, úžehem anebo dehydratací. Na Šumavě u Nezdic na Klatovsku hoří les. Oheň se šíří v těžko přístupném terénu a hasiči vyhlásili 3. ze 4 stupňů požárního poplachu. Do akce šel taky vrtulník s bambivakem. Na místě zasahuje více než 60 hasičů. Sokoly v Jeseníkách letos vyvedly rekordní počet mláďat, a to 46. V porovnání s loňskem je mláďat o 7 víc, a to i přesto, že se počet hnízdících párů nezměnil a dál jich je 22. Jesenická sokolí populace je podle ochranářů poměrně stabilní. K výkyvům dochází hlavně kvůli počasí a útokům predátorů, třeba kuny lesní. Česko má nový světový rekord. Věž zříceniny hradu Michalovice u Mladé Boleslavy se podle nového geodetického měření stala nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Potvrzuje to i mluvčí města Šárka Charousková.
1: Má rekordní náklon 7,315 stupňů, což znamená, že je šikmější i než věž v Pize či šikmý kostel v Karviné. Hlavním charakteristickým prvkem Michalovické Putny je její obraná věž, která přečkala i nešetrné hledání pokladu.
0: A zřejmě právě to stojí za jejím náklonem, protože věž byla podkopána a na jedné straně se sesunula o celé patro. Tolik zprávy, teď má slovo Martin.
2: Eliško, děkuju a za necelou minutu bude 17 hodin. Pěkné odpoledne.
3: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
2: Za chvíli se spojíme s naším blanickým krajánkem Vlastou Sukem, který se tentokrát vydal do Chomutova. A proč právě tam? To se dozvíte za několik minut. Do té doby další písničky chystáme Mekyho Žbirku, Kelly Family a teď už pro vás máme

0: 22 dní od Mekyho Žbírky na Blaníku. Přejeme pěkné odpoledne.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: Na kolegu Vlastu Suka nebudete čekat 22 dní, ten je na mikrofonu už teď, je totiž v terénu. No Vlasto, ahoj, kde přesně se nacházíš?
3: Martine, ahoj, dobré odpoledne samozřejmě i všem posluchačům Blaníku, stále vás zdravím z Chomutova, kde už tento pátek proběhne blanický letní koncert. Ten program bude opravdu nabitý, zaspívají Tereza Mašková, Janek Ledecký, Jakub Smolík, taky naše blanická kapela. My se na vás budeme těšit krátce před půl pátou a vstupné se neplatí. Spolu se mnou tady taky primátor pan Milan Merc, dobrý den, ještě jednou vás zdravím.
4: Hezký den.
3: Tak řekněme, že to bude taková krásná kulturní vložka u vás v Chomutově, ten blanický koncert. Co bude následovat? Co plánujete ještě?
4: Tak já jsem strašně rád, že nám to zapadá do našeho takového kontextu toho léta. Léta, které je plné kulturních akcí. My jsme připravili naše náměstí 6 akcí o prázdninách. Koncert Rádia Blaník bude vlastně takovým vrcholem, bych to nazval, ale ještě po tomto koncertu budou následovat 2 aktivity na našem náměstí, takže na ty se těším. Určitě si můžou posluchači podívat na stránky Chomutov žije, Chomutovské náměstí žije a tam se všechno dozví. A já se hrozně těším v září na hasičský festival, který bude velkolepý, bude na našem Kamencovém jezeře a ve vrcholením tohoto festivalu bude fontána, kde bude zhruba 80 hasičských stříkaček vytvářet neuvěřitelné obrazy. Čekají nás ještě další a další koncerty, protože my chceme, aby Chomutov byl živým městem. Uvědomujeme si, že kultura, koncerty, ale i divadlo a sport patří do Chomutova. Čeká nás 10. výročí Chomutovského půlmaratonu, čeká nás festival sportu, čekají nás další koncerty, budou tady třeba kapely, jako je Vysací zámek, 100 zvířat a mnoho, mnoho dalšího. Takže prázdniny vlastně budou pokračovat plynule i v září, respektive kulturní akce, a já bych velice rád posluchače Rádia Blaník na tyto akce pozval.
3: A my děkujeme, to je velký výčet, já myslím, že si to tady užijete, mají tady nádherné náměstí, no uvidíte sami, tak dorazte. Pane primátor, já vám moc děkuju za pozvánku, přeju krásný zbytek léta, ať se vám daří a nashledanou.
4: Já také děkuji a krásné léto.
0: Díky moc a hezké úterý přejeme.
2: Prázdninový krajánek
1: Rádia Blaník.
0: A teď už další písničky, za chvíli Ellie Goulding, Michal Tučný a tady je Miley Cyrus, tak pohodový poslech.

0: Ellie Goulding na Blaníku, za 6 minut bude 17:30. Výstraha meteorologů před silnými bouřkami se naplnila, bouřky postupují od jihozápadních Čech k severovýchodu a tvoří se nové v širokém pásu přes střední až po severní Čechy, tak hlavně na silnicích velmi, velmi opatrně. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Petr Můk, Phil Collins a nebo taky skupina Botox.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák má ji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

Botox na Blaníku. Hezké odpoledne. Zítra se na rádiu Blaník opět vrátíme v čase. Od 9. dopolední se vypravíme do jednoho roku a budeme vám z něj hrát písničky a vzpomínat na to, co zásadního se tehdy událo. Jednu nápovědu pro vás máme už teď, v tom zítřejším tajemném roce, se na televizních obrazovkách poprvé objevil jeden takový seriál. A víte co, já vám pustím jeho znělku, ale není to teda vůbec, ale vůbec jednoduché.

0: No teda, poznali jste? To byla první indicie, více zítra dopoledne v tajemném roce, který tu bude opět mezi 9. a 10. hodinou.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Za chvíli na Blaníku Petr Naď, Eňa, anebo taky Helena.

0: Vltavy. Pojďte na to s námi zavzpomínat. Možná na tom i vyděláte. Už od pondělí 10. srpna vám budeme rozdávat praktické cyklistické balíčky od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Poslouchejte Blaník a buďte ve střehu.
1: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: A my pro vás máme další díl, tentokrát s ředitelem Hornického muzea v Příbrami, panem Josefem Welflem. A je to velice zajímavé.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
6: Tak to kecáš.
7: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
6: A co na to jeho holka?
7: Našla si jinýho. Ten má malej.
6: No jo, zlatej malej.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Za 7 minut bude 18 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
5: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
6: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Krásný podvečer přeje Tereza Musilová. Na mnoha místech Česka dnes bylo tepleji než třeba v Řecku nebo Turecku. A horko nás neopustí ani zítra. Naměříme mezi 34 a 37 stupni. Obloha bude zpočátku slunečná, v průběhu odpoledne a večera pak bude přibývat mraků, můžou se objevit přehánky anebo pouřky, které budou místy silné. O počasí je to všechno, na řadě je doprava.
1: Rádio Blaník.
8: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
8: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
7: Na D4 došetřují policisté nehodu na 26. a 5. kilometru ve směru na Prahu. Srazila se tam dvě osobní auta s nákladňákem. Kolona se ale netvoří. Na Příbramsku mezi Drahlínem a Bratkovicemi v Sádku havaroval nákladňák. Na místo vyjeli záchranáři a policisté. Provoz je omezený. A pozor taky na trase z Kutné hory na Pardubice. Na odbočce na Starý Mateřov havarovala dvě osobní auta. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy s Eliškou.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
10: Na Benešovsku hoří les a platí nejvyšší stupeň poplachu. Na všech stanicích hlásí meteorologové rekordy. Záchranáři ve vedrech přijímají stále víc zvířat. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Oheň se tu navíc rozšířil i na okolní chatky. Platí zvláštní, tedy nejvyšší stupeň požárního poplachu a podle serveru novinky.cz se zvažuje evakuace obce Poličany. V boji s ohněm pomáhá taky vrtulník s bambivakem, který předtím zasahoval na Klatovsku na Šumavě. Tam v těžko přístupném terénu hoří les a s plameny bojuje 150 hasičů. Všechny stanice v České republice dneska přepisovaly teplotní tabulky pro 4. srpen. Přes 40 se teplota zatím dostala na 10 místech. Nejvíc naměřili v Jihomoravské Strážnici, a to 40,9 stupně Celsia. Podle meteorologů ale ještě nejsou hodnoty konečné. Kvůli vysokým teplotám přijímají pražské záchranné stanice pro volně žijící živočichy více zvířat. Nejčastěji jde o dehydratovaná a vysílená mláďata ptáků anebo veverek. Právě mláďata jsou ohrožená nejvíc, protože jsou často nepohyblivá a protože jsou ještě malá. Zájem o češtinu v zahraničí roste. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích hostí rekordních 52 účastníků letní školy slovanských studií, a to z několika evropských i mimoevropských zemí. Jak dlouho se budou učit, ví mluvčí školy Edita Kadlecová.
11: Mají před sebou 3 týdny, kdy budou procvičovat českou gramatiku, výslovnost, četbu. Čekají je i přednášky z oblasti lingvistiky, literatury a kinematografie.
10: Kromě toho si studenti udělají několik výletů po památkách a zajímavých místech v jižních Čechách. Ze zpráv je to ode mě všechno a teď vám dál bude hrát Martin.
0: A za minutu a půl bude 18 hodin. Krásný podvečer.

0: Martin Ledinský
1: na Rádiu Blaník.
2: Chystá se další letní koncert Rádia Blaník, tentokrát na severu Čech. Podrobnosti pro vás budeme mít za chvíli. A teď už malá dáma od kabátů, tak ať se vám Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku Janek Ledecký, kterého budete moct vidět a hlavně slyšet zpívat naživo už tento týden v jednom severočeském městě.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tentokrát za vámi dorazíme v pátek 7. srpna do Chomutova. Začátek je 5 minut před 4:30 na náměstí 1. máje, kde vám kromě Janka Ledeckého zahrají a zaspívají Jakub Smolík,
2: Blázen žárlí až umírá,
0: taky Tereza Mašková.
3: Tak dívej se na mě.
0: A nebude chybět ani naše blanická kapela, vstup je zdarma a opět pro vás máme i jeden speciální dárek. Jedná se o zbrusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun. Tak se pro ní stavte tento pátek 7. srpna v Chomutově, kde se na náměstí 1. května budete skvěle bavit na našem dalším letním blanickém koncertě. Mimochodem, já jsem v Chomutově nedávno byl a byl jsem hodně překvapen, jak nádherné město plné skvělých restaurací to je. A do toho v pátek ten blanický koncert. No přátelé, to bude něco.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A teď už na Blaníku další pohodové písničky. Za chvíli skupina Lucie, taky Boniem a právě teď Jaromír Nohavica.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku.

0: Na Blaníku skupina Lucie, za 7 minut bude 7:30. V katedrále svatého Patrika v Dublinu se dnes konal pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda. Ten ve věku 56 let zemřel minulou středu při dopravní nehodě. Smuteční obřad byl otevřen veřejnosti, ale přístup do chrámu byl kvůli velkému počtu truchlících omezen. Celá událost byla vysílána živě na internetu, kde ji v jednu chvíli sledovalo přes 40 tisíc diváků. Za chvíli na Blaníku ABBA, skupina Krištof a nebo taky No Name.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Tak, tak, už zítra přivítám dalšího parťáka. A tentokrát to bude muzikant, zpěvák, muž, který umí na kytaru, taky na ukulele, skládá písničky, jsou velice úspěšné a skládá písničky i pro jiné. Třeba pro Lucii Bílou. No, on přijde pokáč. Tak laďte Blaník zítra mezi 4. a 5. odpolední.
3: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
3: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
3: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
3: s Blaníkem a Centropolem.
4: Už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
7: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
8: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
9: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
10: Na co?
9: Na naši fotovoltaiku.
10: To je pravda, přitom pracuje každý den.
9: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
10: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
9: Nestačí, důležité je vyrábět naplno.
10: A kdo se o to postará?
9: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
10: Tak to máme jasno.
11: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
3: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
1: A kde všude nás naladíte?
3: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto s Blaníkem.

0: pralečí. Na Blaníku No Name a právě Igor Tymko ze skupiny No Name je mezi dalšími hvězdami, které naspívali i naší výroční písničku Slunce dál svítí, kterou jsme vám nadělili před 2 lety k našemu čtvrtstoletí.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: A právě tahle písnička vám během tohoto léta přináší krásné peníze.
2: Slunce
0: A když se ve všední den objeví v našem vysílání právě tahle písnička, volejte k nám do studia na číslo 800 109 109, kdo se dovolá jako první je ve hře o peníze. My vám pustíme vždycky krátký kousek z této písničky a když řeknete správné jméno interpreta, který zrovna v té ukázce zpívá, vyhráváte minimálně 5 000 korun. A jak to dopadlo včera, když se po písničce dovolal posluchač Béďa z Koštova?
3: Jak zpívá a rozjasňuje den, od rána až dokud neusnem.
4: Tak, kdo pak to byl?
5: Jelen.
4: Jste si naprosto jistý?
5: Jsem si jistý.
4: Není to on.
5: Není jo.
4: Je to Xindl X, tedy Ondra Ládek.
0: Ajaj, tak tentokrát to nevyšlo, ale 5 000 přibylo, takže příště hrajeme o 10 000 korun.
1: Slunce dál svítí.
6: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Za chvíli na Blaníku Simon & Garfunkel, Lucie Vondráčková s Josefem Wagnerem a nebo taky Richard Marx. Pro dnešek se s vámi loučí Martin Ledinský a od 7 tu budou písničky na přání. Už se na vás těší kolega Vlasta Suk. Mějte se hezky.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
7: To je ale horko.
8: No a zítra to nebude o moc lepší.
7: My se vás ale pokusíme schladit. Buďte v pohodě.
8: Taky si dáme nějaké tipy a triky, jak tohle počasí přežít.
7: Tak krásné léto a zítra po 6. se na vás těšíme. Petr Slíva
8: a Adela Zahradníčková.
6: Radio Blaník.
1: Pohodové ráno.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
11: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
10: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Horoměřicích na Praze Západ za 37 milionů 300 tisíc korun, rodinný dům v Jablunci nad Nisou za 5 milionů 499 tisíc, chata v Trhových Svinech na Českobudějovicku za 1 380 tisíc, byt 3+1 v Ostravě Výškovicích za 5 milionů 950 tisíc a rodinný dům ve Smržovce u Jablunce nad Nisou za 3 miliony 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
13: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
14: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Slza a fotky. Už vás zdraví Vlasta, co přeju dobrý večer. Za 3 minuty odbije 19. hodina. A před námi už jsou vaše oblíbené písničky na přání. Budou tu třeba Brontosauři, Dlouhán Franky.
1: Měl kapsu prázdnou, Franky Dlouhán.
0: Tak Jarek Šimek.
2: Tohle je přání.
0: Ano, tohle je přání pro tebe.
2: Ať ti dá
0: ksí. A to takhle T-Boy. A vzpomínka. Ha, jedna romantická. Beruška. Můžu jen já. Hrajeme hezky česky. Celé léto a na vaše přání.
3: Radio Blaník.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva.
5: Vyslev se na to, Franto.
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Spokojenýpes.cz nejen pro příparťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
8: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
9: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
8: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
10: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
11: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

0: počasí.
1: Jak by to zítra mělo vypadat na obloze? Čekejme většinou jasno nebo polojasno, odpoledne a večer přechodně i oblačno a ojedinělé přehánky nebo bousky mohou být i silné místy. Co se teplot týče, tak o něco málo budou menší hodnoty než dnes, ale stále tropické, 32 a 37, na Moravě dokonce 36 až 40 stupňů Celsia a ty noční minima 24 až 19 stupňů Celsia.
0: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
1: A teď je 19 hodin, rozjíždíme úterní písničky na vaše písemná přání. Pojďme si dát na úvod Dana Landu píseň Touha, no a pak podle vás třeba Karla Gotta a písničku Hejdi za štěstím. Dobrý večer přeju.

jak jsem, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Daniela Landa, písnička Touha, krásný poslech, jdeme dál.
1: Písničky na přání. Na Rádiu Blaník.
0: První vzkazy pro vás a na vaše přání Karel Gott. Milí Blaníčku, chtěli bychom poslat jedno velké narozeninové přání naší milované babičce Věře Kořínkové z Vodňan. K dnešním 85. narozeninám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a radosti. Babi, obdivujeme tvoji energii, ochotu pomáhat i to, že stále drandíš na svém skútru po Vodňanech i po okolí. Zůstaň tu s námi ještě dlouhá léta, taková, jaká jsi. Posíláme ti písničku Jdi za štěstím. S láskou, vnuci Vašek, taky David a dcera Lenka. A ještě jeden zkaz tu máme. Můj milý Blaníčku, chci rozveselit maminku, nedaří se jí seznámit, tak je moc smutná. Prosím, zahrajte píseň od Karla Gotta, Jdi za štěstím, Tomáš. No tak jo, tak zkusíme rozveselit písničkou, tady ji máte a užijte si.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé léto.

Karel Gott nám zpíval Jdi za štěstím a my jdeme za další písničkou na přání. Před námi Miraj. Ahoj Blaníčku, si zahrát písničku pro moji kamarádku Lucinku. Zítra máš velký den, vždyť ty víš, budu na tebe myslet i na tvého přítele Viléma. Vy to zvládnete. Hlavně hodně štěstí, myslím na vás. Carlos.

0: Miraj, vedle tebe usínám. A my pokračujeme na vaše přání na Blaníku teď, Brontosauři a Dlouhan Frankie. Milý Dominiku, k tvému svátku ti přeji jen to nejlepší, ať se ti v životě daří, ať najdeš své místo a lásku, to ti ze srdce přeje máma Marcela. Tak písničku posíláme a přidáváme se k přání všeho nejlepšího.
1: Vůně špekáčků a večer s kamarády u tábora.

Písnička jako vyšitá k táboráku a ostatně k táboráku vám zase o víkendu hrát budeme v sobotu a v neděli mezi 18. a 19. tady na Blaníku. Teď ale stále na vaše přání máme tu Michala Davida a písničku Život je náš. Děkuji, mamko, že tu jsi, nejlepší máma na celém světě. Díky za podporu celý život, vracím ti to, když je každý odsoudil, maminko. Tvůj syn Martin posílá písničku. Tchyně moje, mám tě moc ráda, děkuji ti, že jsi vychovala tak hodnýho chlapa, jsi úžasná maminka, Jiřík tě jenom chválí. Máš úžasného syna, jsem ráda, že jsem Jiříka poznala, jsem s ním moc šťastná. Můj příteli, miluji tě, jsem ráda, že tě mám, děkuji ti, že ty jsi pro mě, úžasný přítel jsi. Vaše Tereza posílá písničku Život je náš, tak se jmenuje. Jdeme na ní.

0: Levitt, Romantika, život je náš, tady na Blaníku. A my pokračujeme písničkou od skupiny Queen. Milí Blaníku, tahle písnička je pro našeho Dominička Hlaxígala k dnešnímu svátku. Přejeme mu, ať je každý jeho den plný radosti, smíchu, zdraví a splněných dětských přání. Ať ho na každém kroku provází štěstí, láska a spousta krásných dobrodružství. Máme tě moc rádi, to ti přejí sestřička Ivanka, maminka, tatínek, Maxík, Drápek s kamarády, babička a děda.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: na Rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
0: na Rádiu Blaník.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
5: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
4: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
5: Tak teď už to zvládnem.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
7: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
0: Na Rádiu Blaník.
8: Teď už Jarek Jimek, narozeninová písnička ode mě pro mě k mým dnešním narozeninám. Neboj se, všechno zvládneš, jsi silná a statečná. Ty víš, co pro tebe tahle písnička všechno znamená a jak tě dokáže pozbudit, ale i rozsekat na tisíce malých kousíčků. Mám tě ráda, ta Adele z minulosti. Dobrý den, zahrajte prosím písničku pro dceru Míšu ke dnešním narozeninám. Přeje celá rodina Kleinová. Tak, jdeme na to. Jarek Šimek, narozeninová.
0: Pohodové české rádio.

Jarek Šimek, píseň narozeninová, teď krátce před osmou, divoký byl. Zdravím do studia a všechny posluchače, přál bych si zahrát písničku pro mého skvělého vnuka Davídka. Dneska slaví narozeninky a tato písnička nám vždy hrávala po cestách. Máme tě moc rádi, tvůj děda a babička z Hradce. Krásně to společně oslavíme. Tak jo, divoký byl a síť právě.

0: divoký byl a písnička Síť na vaše přání. No my pokračujeme, máme tady vzkaz a budeme hrát pro Michalku. Milá Michalko, přejeme ti k dnešnímu výročí 40 let jen to nejlepší a hodně zdraví a taky štěstí do dalších let a vše, co je teď špatně, ať se ti v dobré obrátí a jsi už konečně v klidu a šťastná. Moc pusinek ti posílají Vaša, Míša, Emča, Vojta a maminka s Fandou a taky sestra s rodinou. Užij si tento krásný den.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky. Celé léto.

D-Boys, píseň Beruška na vaše přání a pokračovat budeme se skupinou Činasky. Dáme si víno. Milí Blaníku, tato písnička je pro Jindru Šímu k jeho krásným 35. narozeninám. Přejeme mu hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky, pohody a úspěchů v osobním i pracovním životě. Ať ho život provází úsměv, dobrá nálada a lidé, kteří ho mají rádi. Krásné narozeniny, to ti přejí Verča s rodinou a rodiče.

Kafalašinářský písnička Víno, my pokračujeme na vaše přání s Olgou Lounovou. Máme tady požadavek, abychom zahráli a poslali přání pro Evu Kotalíkovou. Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší k dnešním narozeninám, hodně zdravíčka, pevné nervy a vše prostě nej. Přeje dcera Iva, tvůj milovaný zeď Petr a nejhodnější vnoučata Natálka, Ondra a Pepa. Vybírají tedy narozeninovou, jdeme na ní.

0: A ještě trocha ohňostroje na závěr. Olga Lounová, narozeninová na Rádiu Blaník. 4 minuty před 7:45 jsme splnili další přáníčko a už za okamžik to bude další hezká česká podle vás. Argema, Jarošovský pivovar. A koho potěšíme? Milý Pepo, přejeme ti k tvým narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v tvém dalším životě přeje švagr Jirka. No tak jo, tak Pepíka zdravíme a za necelou minutku si dáme Argemu a Jarošovský pivovar úplně celou.
1: Rádio Blaní, písničky na přání. Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
2: Nákupy v onlineshop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

A za námi Argema, Jarošovský pivovar, před námi Ricky a Povery. Milá Michalko, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti, ať se ti ve všem daří a ať jsi šťastná v manželství. To ti přeje mamka, tačka, tvůj milovaný manžel Martin a tvůj synáček Martínek, kterého moc miluješ, bratr Tomáš s rodinou a taky Mileda. Máme tě moc rádi. Tak jdeme na písničku, tady jsou Ricky a Povery.

0: Trocha italštiny ve vysílání Blaníku Rigi je povery. No a teď na vaše přání taky Jakub Smolík s Viktorkou Genzerovou. Ahoj Blaníčku, zahraje nám tuhle písničku k dnešnímu svátku pro moji dcerunku Dominičku a taky pro mě, takže lásenko, já a maminka ti přejeme všechno nejlepší k svátku a do toho ti je dnes 10 měsíců na tomto světě s námi. Moc tě milujeme, táta Dominik a maminka Máťa.
1: Radio Blaník.
2: Radio Blaník.
3: Hezky česky celé léto.
2: Radio Blaník.

Jakub Smolík, Viktor Kagenzerová, říkej mi táto, právě teď na Blaníku. A my pokračujeme dál, dáme si dvě lahve vína, zaspíváme si laj, laj, laj, laj, laj. Chtěla bych moc poděkovat své mamince za to, jak moc mi pomáhá v těch nejkrásnějších, ale zároveň nejnáročnějších chvílích po porodu. Mami, děkuji ti za každou pomoc s maličkým, za tvoji trpělivost, podporu, lásku a za to, že tu pro nás vždycky jsi. Moc si vážím toho, že mi pomáháš zvládat začátky mateřství a že se na tebe můžu spolehnout. Jsi pro mě obrovská opora. Ještě jednou moc děkuji. Mám tě moc ráda. PS, Klára a Matým. Za tvoji trpělivost, podporu, lásku a za to, že tu pro nás vždycky jsi. Moc si vážím toho, že mi pomáháš zvládat začátky mateřství a že se na tebe můžu spolehnout. Jsi pro mě obrovská opora. Ještě jednou moc děkuji. Mám tě moc ráda. PS, Klára a Matyásek. Tak, jdeme na běla.

0: No, tak tohle byly dvě lahve vína, laj, Marek Ztracený za námi a před námi další část písniček napsání, už za chvíli třeba Karel Gott. Stokrát chválím čas. Taky Rybičky 48 a Holky, já dneska slavím. Dneska je můj den. A Michal David. Celé léto hrajeme hezky česky a teď taky na vaše přání. Za dvě minuty bude 20 hodin. Rádio Blaník.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků. Tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. V tuto chvíli bouří nejvíce na severu našeho území, na Liberecku, taky u Ústí nad Labem a na východě Čech, konkrétně u Hradce Králové a taky na Náchodsku a ještě částečně ve středních Čechách. Jinde by to mělo být bez srážek a bez bouřek, ale ty bouřky nás v noci ještě potrápí. Minima klesnou na 24 až 19 stupňů Celsia. Zítra přes den většinou jasno nebo polojasno, odpoledne a večer opět přechodně i oblačno a sem tam přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. V maximech zítra naměříme 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách okolo tropické třicítky.
4: Vlasta Suk na rádiu Blaník.
0: Tak na horách zítra tropická třicítka, v nížinách subtropická čtyřicítka. Ano, slyšíte správně, taková vedra. Teď mimochodem padl taky teplotní rekord. Více o tom si řekneme v rámci dalšího vysílání po 21. hodině. Teď ale

0: taky na vaše přání, písnička od Hany Zagorové a jmenuje se Já nemám strach. Tak si ji užijte. A komu ji pošleme? Kdo si objednal právě tuhle hezkou českou? Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky ti přeje dcera Mája. Mám tě ráda, mamko.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Anna Zagorová zpívala Já nemám strach, teď na vaše přání Karel Gott. Ať jsou všechny dny vedle tebe naplněné jako doteď, moc tě miluju a buď na sebe opatrná ve službě. Adéla.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

Stokrát chválím čas a Mr. Karel Gott tady na Blaníku. Dobrý večer přeji. A pokračujeme na psání se skupinou Miraj, dáme si malinový sirup. Prosím, dahrejte písničku pro naši Dominičku, která dnes slaví svátek. Milujeme tě a užívej si prázdniny. Mamka Zuzka, tačka Ondra a taky brácha Daník posílají. Na Blaníčku prosím o zahrání vnukovi Jakubovi z Petrovického 11. narozeninám. Přejeme hodně rybích úlovků, trpělivosti a užívej si prázdniny. Máme tě moc rádi. Babička a děda z Lhoty posílají písničku.

0: Miraj, malinový sirup za námi a před námi skupina Olympik.
1: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Pokračujeme, děkujeme všem za přízeň, že jste s námi vydrželi, napsali Helča a Míra. A písnička Taky jsem se narodil, dost pěkný večer.

Skupina Olympik, taky jsem se narodil, boss. Teď další na vaše přání, slzy, Sofian Mečmeč a Ben Christovo. A máme tady požadavek, abychom zahráli, milá Domčo, přejeme ti všechno nejlepších svátečků, taky spoustu lásky a pohody, žádné neschody. To ti ze srdce přejí pan táta, paní máma a tvá nej, kamarádka Martina.

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Je krátce po čtvrt na devět, na Blaníku pokračujeme na vaše přání. Teď Miroslav Žbírka, Marika Gombitová a V slepých uličkách. Milý Peťulko, k dnešním 60. narozkám ti přeju všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a klidu do dalších let. Jsem moc ráda, že tě mám. Ká.

0: Miroslav Žbírka, tak je Marika Gombitová v Slepých uličkách a za chvíli třeba rybičky 48 a holky. Já dneska slavím. Možná, že taky slavíte. Tak vám přeji a zdravím vás na oslavu. Ať se vše vydaří a užívejte si další hezké české podle vás.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Trápí vás špatná okna? Neděsní? Loupe se lak? Nebudou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.

No a teď na vaše přání rybičky 48, taky holky. Já dneska slavím a máme tady požadavek, abychom zahráli píseň mému synovi Michalovi Hošťálkovi, který dnes slaví své narozeniny. Ať máš svou lásku komu dát, ať tě má někdo hodně rád, rozum, co v nouzi poradí, ruku, co v žalu pohladí, přátelé, co nikdy nezradí. Všechno nejlepší a krásné narozeniny ti přejí maminka, sestra a babička.

0: Tolik tedy rybičky 48, holky já dneska slavím. A my pokračujeme se skupinou Kextal. Prosím o zahrání písničky pro Janinu Vitovou z Tábora k jejím kulatým 50. narozeninám. I když všechno dopadlo jinak, než jsme si všichni přáli a plánovali, považuji za milou samozřejmost ti po tolika společných letech popřát k tvým kulatinám. Milá Janino, přeji ti upřímně od srdce hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti do dalších let a ať se ti splní všechna tvá přání, skrze které si odešla od rodiny. To vše ti přeje bývalý manžel Martin s rodinou. Další vzkaz tu máme. Hezký a pohodový večer na dovolené přeje Michal.
1: Rádio Blaník. Celé léto hezky česky.

kouzelný, tedy skupina Keksa a píseň Víš. A teď Michal David. Dobrý večer, chtěl bych zahrát pro tetu Vendu Lilinku a tačku Lukáška a pro Teresku a Tomíka. A chtěl bych říct, že kempování s nimi bylo super. Děkuji, Vašík Fritz. Dobrý den, rád bych nechal zahrát pro svoji sestru na dovolenou do autokempu na Brněnské přehradě. A celý to zasloužené volno po tak dlouhé době vydaří a přeji krásné večery celé partě u táboráku. S pozdravem, Věra. Tak jo, tak s radostí splníme další jaskou českou polu. Děláme. Michal David zpívá Kolu, pijeme kolu. Tak si to už.

0: hezky česky a zvesela zpíval Michal David. Kolu pijeme kolu, posloucháte Blaníky, 5 minut po 9. No a teď už Petr Kolář, ještě že tě lásko mám. A máme tady požadavek k téhle písničce, abychom zahráli netřeba moře slov, netřeba řeky věd, úmysl prozradí i malý květ. Jedno, dvě slovíčka, maličkou kytičku, co přesně zapadne do místa v srdíčku. Krásné narozeniny, moje skvělá ženuško Natálko, miluji tě, Marek posílá písničku.
1: Sluníčkové léto. Na Blaník.

Ještě, že tě lásko mám a Petr Kolář na Blaníku za 9:45. A teď další podle vás. Chtěl bych poslat písničku I Can Do It od skupiny Roberts Honzovi s jeho přítelkyní Petrou z Kroměříže za jejich časově, fyzicky i organizačně náročnou a obětavou práci na bezbariérové úpravě mého vesnického domku. Jako nechodící invalida po operaci nádoru na mozku a následujících 2 letech pobytů po nemocnicích a ústavech velmi oceňuji jejich dosavadní starost o mě i o dům a budu se moc a moc těšit na návrat domů. Velmi za vše děkuju, Vašek posílá.

0: Přeji stále dobrý večer ve společnosti Planíku, pokračujeme dál. Za chvíli na vaše přání třeba Krištof a Sýma Martausová Hvězdáři, anebo Stín Michala Penka. S tímto skazem, milé rádio Blaník, prosím o zahrání písničky našemu drahému manželovi a tatínkovi Pavlíčkovi Kolmačkovi k jeho 43. narozeninám. Nechť jeho bytí nepřestává být protkáno důvěrou, ať ho lehkost bytí stále doprovází na jeho cestách. Tomu přeje jeho milá žena Pavlínka s dvěma jeho malými špuntíky, Vítečkem a taky s Radovánkem.
1: Hodně pohody a ještě více písniček.
2: Přesně to vám u nás na Blaníku nabízíme i večer.
1: Od 7 písničky na přání.
3: Další písničku hrajeme s krátkým zkazem Karle, miluji tě, tvoje Helenka.
2: Od 10 písničky z lásky.
1: Hodně pohody.
2: Ještě více písniček.
1: A to vše bez zbytečného povídání.
2: Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio.

Michal Penk, písnička Stín. My budeme pokračovat na vaše psání, samozřejmě hezky česky. Za chvíli třeba Pavel Vítek má svůj den, teď ale kapela Krištof a Sima Martausová, Hvězdáři. Milý Dlaníčku, prosím o zahrání písničky k dnešním narozeninám pro Aninku Ptáčkovou z Jedlí. Ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří. Ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost. Ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. Všechno nejlepší přeje Iveta, Milan, Páťa se Sebíčkem a Péťa s Pájou. Tak písničku posíláme, tady je pro vás. Yeah!

Krištof, Simo Martausová a Hvězdáři. No a teď podle vás taky Pavel Vítek má svůj den. Prosím o zahrání krásné písničky pro moji nádhernou přítelkyni. K tvým milým narozeninám jen jedno přání mám, aby tvoje cesta životem byla samý květ a moje láska ti zpříjemnila svět. Tvůj Zdeněk.

Pavel Vítek a má svůj den, posloucháte Radio Blaník. Tak co nás čeká za chvíli? Ještě stále písničky na přání budeme prodlužovat, ještě zhruba 20 minut to bude ve vaší režii. Podle vás třeba Martin Vaxa se laví. Taky Karamel, vzácný nápoj. A nebo Karel Gott, Pretty Woman. Pretty Woman. Hrajeme hezky česky celé léto a stále na přání. Za dvě minuty bude 21 hodin.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
2: Kdekoliv na světě
3: a 24 hodin denně.
2: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
3: na našem webu radioblaník.cz.

0: počasí.
1: V tuto chvíli ještě leckde teploty nad 30 stupňovou hranicí, ano, slyšíte správně, noční minima 24 až 19. Zítra přes den většinou jasno, polojasno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti, sem tam přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů Celsia, opět mohou padat teplotní rekordy, ostatně dneska už padly a více si řekneme po půl desáté, tak buďte s námi, poslouchejte Blaník.
0: Suk.
2: Na rádiu Blaník.
1: Teď ale na vaše přání, skupina Rednex. A tak jdeme na to. Dobrý den, prosím o zahrání této písničky pro Honzíka King Sharka k jeho 15. narozeninám. Děkuji, přeji krásný den a zdravím Blaník Ondra. Tak není vůbec za co, zdravíme taky a posíláme Rednex.
0: Rádio Blaník, písničky na přání.
3: But I'd been married long time ago.

0: you come from Kathmandu.
1: Tolik tedy Rednex. Teď nás roztančili 3,5 minuty po 21. hodině a před námi na vaše přání taky Martin Maxa a máme tady samozřejmě vzkaz k písničce. Dnes je to rok, co nám vždy odešel náš milovaný manžel, tatínek a dědeček Karel Nechvátal. Chtěli bychom mu jeho oblíbenou písničku poslat jako poděkování za všechno, co pro nás v životě udělal. Tati, chybíš nám každý den a tahle písnička je pro tebe. S láskou manželka Milena, taky dcera Milenka s manželem Markem, vnuci Mareček a Radímek. Tak vzpomínáme společně s vámi a Martina Maxu posíláme.

Martin Maxa se laví. No a teď už na vaše přání karamel a vzácný nápoj. Chtěl bych zahrát pro všechny lidi, které v těchto horkých dnech trápí vedro, na které je jediný lék, chladný vzácný nápoj, voda. Proto si musíme vážit, vždyť i v pivu je voda obsažena. Příjemné ochlazení přeje všem Zdeněk Maty z Ledec u Plzně. Tak Zdeníku, tady máte.

Karamel a vzácný nápoj na Blaníku. Pokračujeme na psání. Ahoj tati, tady David. Pořád mám před očima ten den, kdy se mi v 12 letech zhroutil svět. Nikdy nezapomenu, jak jsem jako malý kluk stál před barákem a všude blikala světla hasičů, policajtů a sanitky. V té chvíli mi skončilo dětství a ta bezmoc, když tě doma našli, ve mně zůstala dodnes. Tolik si mi jako táta chyběl, musel jsem dospět bez tebe. Dnes už jsem sám tátou a mám vlastní syny. Každý den se snažím být pro ně takovým tátou, jakým jsi byl ty. David.

Mirá je písnička Lítej Davidovi. Posloucháte Rádio Blaník a jdeme do finále. Tuhle písničku posílám s láskou nahoru pro mého milovaného tátu Tibora Kašpara. Už to je 7 let, co si nás opustil a stále tě mám v srdci. Děkuji ti za to všechno, co si pro mě udělala. Mám tě rád, táto, tvůj syn Josef.

Karel Gott a Pretty Woman a za námi dnešní úterní písničky na vaše písemná přání. Zase zítra to bude hrát podle vás a pokud byste chtěli objednávat, klidně můžete, kdykoliv si napište v předstihu přes naše internetové stránky radioblanik.cz. Za chvíli ode mě pro vás třeba Helena Vondráčková a Jiří Korn, taky Spice Girls nebo Marie Rotrová a Doma. Je krátce po 9:45, já přeji dobrý večer.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Stojím v dešti, v očích pláč.

0: Marie Rotrová, krásná písnička ze seriálu Polabí. Já vám všem přeji pěkný večer ve společnosti Blaníku. Dneska venku opět padaly teplotní rekordy. Meteorologové upírali svůj zrak k jižní Moravě, kde předpokládali, že padne nejvyšší hodnota pro ten dnešní den. Ovšem došlo k překvapivému závěru. Sice tam rekordy taky padaly, taky ve velkém stylu, ale nejvyšší hodnotu zaznamenali na západě Čech. Představte si, že v Plzni dnes naměřili ve stínu, já se to bojím úplně vyslovit, jo, 41,5 stupňů Celsia. Je to vůbec možné, ale je to tak. Ještě teď jsou teploty leckde nad 30. Třeba Podivín na jižní Moravě hlásí 32, stejně tak Sokolov, na západě Čech a takový český Krumlov 31 stupňů Celsia. Dnes nás čeká další tropická noc s minimy mezi 24 až 19 stupni, ale někde mohou být nad 25, opravdu po celou noc. Další předpověď budeme sledovat, hned v dobrém ránu opět zavoláme meteorologům, takže se dozvíte, jaké počasí přinesou další dny. Já už tu mám další skvělé písničky, třeba za chvíli Věru Špinarovou a taky si dáme Gypsy Kings nebo Duran Duran. Dobrý večer.
1: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme pobyt v hotelu Kocourkov a vstupenky do pekla Čertovina. A to v plné parádě, včetně wellness procedur a hromady dárků. Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.

0: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
1: Sbírejte je s námi celé léto
0: na všech našich akcích a výjezdech.
1: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
0: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
2: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
3: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
2: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
4: Milí šikulové a milé šikulky,
5: hledáme možná právě vás.
4: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
5: Zlaté české ručičky na rádiu Blaník.
6: Rádio Blaník, počasí.
7: A jak by to mělo vypadat na obloze zítra? Většinou jasno nebo polojasno, opět tropický den. Během dne sem tam i oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky mohou být i silné. V maximech zítra naměříme 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. A v 1000 metrech na horách okolo 30 stupňů Celsia. Tolik informace o počasí. A teď už nám zaspívá David Dale. Vlastně se k vám přeje pěkný večer ve společnosti Blaníků.
6: Písničky z lásky na rádiu.

0: očí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
7: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
6: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
7: Tak teď už to zvládnem.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
10: Milí šikulové a milé šikulky,
11: hledáme možná právě vás.
10: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
11: Zlaté české ručičky na rádiu Blaník.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně máme jasno až polojasno. Místy může pršet, anebo se mohou objevovat také bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 stupňů. Středeční obloha bude jasná až polojasná, místy může pršet, objeví se bouřky a také přehánky. Místy i silné. Nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku 35 až 39. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: střepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
8: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
9: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
8: Videa ze studia.
9: Fotky z našich akcí.
8: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
9: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
8: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně máme jasno až polojasno. Místy může pršet, anebo se mohou objevovat také bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 stupňů. Středeční obloha bude jasná až polojasná, místy může pršet, objeví se bouřky a také přehánky. Místy i silné. Nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku 35 až 39. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
0: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

Stále krásný poslech a ničím nerušenou noc vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je středa 5. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Kristián a taky Oswald. 45. narozeniny má česká herečka Jana Plotková. A pojďme se ještě podívat do minulosti, třeba do roku 1914. Tehdy byl nainstalován vůbec první semafor pro řízení dopravy na křižovatce. Bylo to v Clevelandu ve státě Ohio a už je to 112 let. Tolik tedy pohled do kalendáře, taky do minulosti. A teď už si opět jdeme hrát hezky česky.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Místy může pršet, anebo se mohou objevovat také bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 stupňů. Středeční obloha bude jasná až polojasná, místy může pršet, objeví se bouřky a také přehánky. Místy i silné. Nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku 35 až 39. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník.
1: Krásné ráno. Je středa 5. srpna. Dnes má svátek Kristián a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V Jindřichově Hradci začíná na letišti Mezinárodní mistrovství České republiky v bezmotorové akrobacii. Akce vyvrcholí v sobotu freestylem těch nejlepších. Na zámku v Pardubicích se bude střílet, a to u pernštejnských kanónů. V 8 hodin ráno proběhne na pražském Václavském náměstí uložení časové schránky v budoucím tramvajovém kolejišti. V Jaroměři na Náchodsku začíná metalový festival, potrvá do soboty. A v Jirkově na Chomutovsku se dnes bude konat komentovaná procházka po památkách centra města. Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie a startuje ve 3 hodiny odpoledne. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Rádio Blaní.
2: Hezky česky.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno. Místy může pršet, anebo se mohou objevovat také bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 stupňů. Středeční obloha bude jasná až polojasná, místy může pršet, objeví se bouřky a také přehánky. Místy i silné. Nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku 35 až 39. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami.
2: A třepe rukama.
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás.

0: A ohledně Danečka.
1: Hani malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
0: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
1: Tak teď už to zvládnem.
2: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
3: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.